0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na modernější metal. Jedničku mají Avenged Sevenfold s deskou Life is but a Dream z roku 2023. Dvojku dostali Bad Wolf z roku 2023. Dvojku dostali Bad Wolves a album Nation z roku 2019.

0: tady, co se tady vyhulujete, co tady kuříte. Tady sa musí fakčí makat. Tady sa bude hulit akorát z komína.
1: Rock Radio. Konec legrace. Dark Costes.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme aspoň auťák, teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čemu, kdo jsi to zavařil?
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znovuži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni děti.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ty tě tam úplně zblblí, ty holky!
3: Mámo, že ty půjdeš taky klečet. Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
4: Rock Radio. Konec legrace.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kávagorila.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme pátek, 6 hodin a jsou tu zprávy. Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou ve čtvrtek v podvečer na několik hodin zastavilo v úseku Studenka a Jistebník stržené trakční vedení. Událost se stala při průjezdu vlaku. Na střeše jednoho z vagónů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči správy železnic a bylo nutné evakuovat zhruba 150 cestujících. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runway byl na 4,5 měsíce převedený na vedlejší. Druhá etapa modernizace začala na konci března a zahrnovala 14 stavebních a technologických projektů letiště za víc než 1 miliardu a 3 investiční akce externích partnerů. Počet případů nákazy virem západonilské horečky v několika řeckých regionech, hlavně v Aténách, výrazně stoupá. Během uplynulého týdne bylo hlášeno 45 nových případů, čímž se celkový počet infekcí tímto virem od začátku letošní sezóny zvýšil na 110. 9 lidí starších 65 let od té doby zemřelo. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. V něm je čeká Glasgow Rangers. Rock Radio. Počasí. Dnes bude opět celý den slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na severovýchodě bude kolem 26.
1: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava. Na D7 srazilo auto divočáka ve směru na Prahu na 73. kilometru. Na D1 se bouralo ve směru na Brno na 99. kilometru. A pozor si dejte v Červeném Kostelci, tam nákladák narazil do autobusové zastávky v ulici 9 Křížů.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci. Pěkný konec pracovního týdne vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
4: Anabel tu dneska není, máme 3 minuty po 6. 14. srpna, je pátek, no a protože tady budeme mít takový klídeček, já bych možná trošku naladil atmosféru, co ty na to?
0: No.
4: Jo, to je lepší.
0: Je, to miluju.
4: Klidný pátek, co myslíš, flétnu?
0: Je, to není Šrek, to zněl jak začátek Šreka, no tak to teď jsem úplně zklamaná.
4: Tak já doufám, že tě zklamu ještě víc a několikrát dneska.
0: To je jistota.
4: Každopádně vypadá to dneska na celkem fajn počasí, nebudou úplně tropický třicítky, jde to pomaličku dolů.
0: Budou tropický třicítky.
4: Jo, jsi říkala 26.
0: No a až 32.
4: Ne.
0: Jo.
4: Ne, tak se jsem tam měl vrátit.
0: Ale už jen pár dní, neboj.
4: No tak jo, tak přátelé, pojďme si dát známku panku, Vysací zámek, nějak to tu dneska doklepem.

Rasmus na Rock Rádiu, 11 minut po 6. v pátečním rokovém rozjezdu. Tohle bylo Guilty, neboli Vinný. Já se vinej necítím, budu se cítit vinný až v 7:30, protože vám rozdáme poslední dva lupeny na vypsanou fixu. Pokud chcete se podívat na křest nový desky Ideál, a to příští týden ve čtvrtek 20. srpna do Areálu 7 v Pražských Holešovicích, budete to mít kousek, tak si můžete napsat o ty dva poslední lístky. Jako vždycky, pište vzkaz buď do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo a protože je dneska pátek, tak budeme rozdávat už po 7:30. Takže vy, co jste třeba včera napsali lehce po 8:30, nebo jste se ptali, jestli ještě dneska budeme rozdávat, tak ano, ale už jenom dneska. Tak pište, držíme pěsti. A tohle už jsou Green Day, Know Your Enemy na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Máme 6 hodin, skoro 19 minut, pojďme se podívat na dnešní oslavence s datem 14. srpna. Je pátek a svůj svátek, to se rýmuje, pardon, slaví Alan, případně Allen, Eusebius a Smil. Alan je buď keltský jméno, anebo je to taková roztomilá speciální přesmyčka, kterou tady radši nebudeme luštit. Takže všem Alanům všechno nejlepší. Jinak, co se týče nějakých zajímavých osobností, které dneska slaví narozeniny, tak speciálně pro Zuzku, italský papež Pius VII. Se dneska narodil.
2: Můj oblíbenec.
1: Ano. Ono jich bylo víc, teda já nevím, oni jsou očíslovaný, ale
2: Pius
1: nevím.
2: Pius je jen jeden.
1: No, ten sedmej je minimálně sedmej už. Ale z nějakého důvodu to by to imponuje, nevím proč, pak mi tehdy vysvětlíš určitě.
2: No, pokračuj.
1: No, jinak co se týče muzikantů, je tu dneska jenom jeden, 62 let slaví americký kytarista Keith Howland, mezi lety 95 až 2021 hrál s kapelou Chicago.

0: Moc pěkný, takže gratulujeme, víc to dneska není. No, Anabel tu není, aby zaspívala, zaspíváš?
1: No jo.
0: Tak pojď.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
0: Není tady nějaká plácačka na komáry? Jsem si říkal, že to je takový docela...
1: Já jsem si říkal, jak Anabel má vždycky ten jako drsnej, hluboký hlas, takže to povýším na jinou úroveň.
0: Jako povýšila jsi to rozhodně směrem nahoru a že bych to jako víš...
1: Nemáte zač.
0: Díky. No tak přejeme všechno nejlepší a za chvíli další muzika bude Danlanda a Valčík, já si jdu vyčistit uši.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Všechno, co potřebujete na léto.
2: Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello.

0: benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Bylo to
5: jistý. Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Motorband a Heart of the Machine na Rock Rádiu, minutku po půl sedmí. Nebudem to zdržovat, Zuzko.
1: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Ukrajina zaslala Rusku nabídku s návrhem, aby obě válčící strany zastavily útoky na civilní cíle v Černém moři. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Hlášené narůstající útoky na plavidla a přístavy v regionu v poslední době vyvolaly obavy o globální dodávky potravin. Fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1. I na jeho hřišti stejným poměrem s ním před týdnem navzory přesilovce prohráli taky doma.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme kolem 26.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Ostravě se bouralo na Halasově ulici v Olomouci na Chválkovické. Na D7 srazilo auto divočáka ve směru na Prahu na 73. kilometru a nehoda se řeší taky na D1 ve směru na Brno na 99. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky. Další zprávy zase za půl hodiny, teď už Red Hoti a jejich Californication.

0: Je 6 hodin 38 minut, posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu a Red Hot Chili Peppers s peckou Californication. Anabel tady dneska není, tak Zuzka pocítila nutkání, že si se mnou bude o to víc povídat, aby vydržela nebo si stihla popovídat, než se zase vrátí Anabel a nedostaneme se ke slovu. Nicméně já tady mám teď pro tebe novinku, o který si můžem povídat.
1: Dobře, pojď.
0: Znáš kapelu Black Sabbath?
1: No, něco mi to říká.
0: Znáš jejich kytaristu Tonyho Iommiho?
1: Ano.
0: Říkali jsme tady, že Tony Iommi bude vydávat solovou desku. Říkali jsme, že ta deska vyjde 23. října a bude se jmenovat From the Dark, z temnoty. Taky jsme říkali, že už vyšel single World Alone, který jsme tady pouštili.
1: Jo. Dobrý.
0: A teď tady zveřejnil další informaci, že na desce bude mít hosta, ku podivu jedinýho. A přestože to není kytarista, tak to ku podivu bude taky kytarista další. A bude to kolega z kapely Queen.
1: No.
0: Kytarista Brian May.
1: Já ho miluju.
0: Počkej, fakt?
1: Jo.
0: Jakože tebe se líbí, jak má to háro i v dnešním věku.
1: Ne, tak líbí se mi, jak je chytrej prostě. Jak se říká, má sexy mozek.
0: Ok, takže takhle na tebe. Takže člověk tě zbalí, když bude chytrej.
1: No, to už s tím nic neuděláš.
0: Jakože já s tím nic neudělám, to děkuji. No nic, tak já Zuzku zase tady vypnu, můžeš si jít připravovat zprávy. A jenom chci říct, že se na to můžeme těšit. Dneska vyjde 23. října, Brian May zahraje v jedné jediné skladbě, která se jmenuje Death Wake, čili Smrt vstává. Tak uvidíme, jestli uvidíme, nebo uslyšíme, jestli uslyšíme.
1: To by mohl být titulek v podstatě dnešní Anabel, kterou nám poslala. Smrt vstává, protože to bylo něco příšerného.
0: To je škoda, že to nemůžeme dát na sítě. A to je škoda, že nás neposlouchá, protože
1: spí. Škoda.
0: No tak jí zdravíme do snu. Těšte se na nový solový album Tonyho Iommiho, až samozřejmě vyjde, tak se to včas dozvíte a určitě tady něco i pustíme. No a jdem dál, za chvíli muzika. Manowar, Warriors of the World United.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

should fall in battle. My brothers who fight by my side.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Dear God.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 6 hodin, skoro 53 minut, máme nějakou rychlovku, Zuzko, která se nám nevešla do zpráv.
2: Jeden muž v Austrálii požádal umělou inteligenci, aby mu sehnala a zarezervovala místo na hodině Pilates v oblíbený posilovně, kde bylo ale úplně plno. A AI úkol splnila. Když mu to oznámila, že se to jakoby podařilo, tak se mu zeptal, jakým způsobem se jí to podařilo. No a na to mu odpověděla, že se nabourala do systému a tý posilovny a dřívější rezervace jiného návštěvníka posilovny jednoduše zrušila.
1: No?
2: No a ještě tam jako dál dodobětek, že systém posilovny nemá úplně jako žádný kontroly, autorizace pro zrušení rezervací jiných lidí, takže to prostě zkusila a že to vyšlo.
1: Já jsem tohle to čet, ten článek, přijde mi to naprosto geniální.
2: Je to šílený úplně, ale je vlastně dobrý vědět, že něco takového jde. Já jsem si říkala, kde jsem mi zase dneska chtěl nabourat do Facebooku, tak možná to někdo zkoušel taky přes AI-ko.
1: Já jsem čet, jak tam někdo někde rozebíral, jak ta AI jako zdivočela, jak je to jako hrozný, že prostě takhle napadla jiný systém a to... Ale zase, jako ty si dala úkol a ona ho splnila.
2: No, tohle je to super, no.
1: Není vlastně nic tak extra složitýho, tohle zvládneš v podstatě i ty, pokud ty systémy nejsou takže nějak jako složitý.
2: Můžeš prosím tě zařídit, aby Honza skočil z okna. O, není problém.
1: Tak já jdu. Takže ty se bojíš, že přijdou roboti a tak, že...
2: No tak ne? Je to takový, jako vypadá to trošku nebezpečně, až jako je naučíme všechno. Tak nás pak tady ovládnou a bude to.
1: No musíme jim tam dát ty pojistky, které nebudou schopni obejít.
2: Jo.
1: Nebo elektrický pojistky, že jim
2: elektrický
1: prostě vyhodíme proud.
2: Elektrický pojistky spíš, ano, přesně. On ti dá u toho pár panců, ale jinak to bude v pohodě.
1: Tak. No tak díky za zprávu, to je příjemný.
2: Jo,
1: tak já ti za to dám rybičky 48 a divokýho Ira, co ty na to?
2: Tak jo.

0: Rybičky 48 a Vašek Bláha ve společní pecce Divokej Ir, neboli všechny vždycky cesty vedou k nám na Rock Radio, kde za chvíli bude 7 hodin ráno a my si dáme zprávy se Zuzkou a nějaký páteční další novinky a muziku. A Zuzko, pomož mi, co ještě budeme dělat, když jsme tady sami takhle?
1: Říkal jsi co? Říkal jsi zprávy?
0: Zprávy jsem říkal.
1: Počasí, dopravu?
0: Ty jsem neříkal.
1: To všechno bude.
0: Všechno bude. A máš to připravený?
1: No snažím se, kdybys mě nezdržoval furt, tak už to je.
0: Dobře, tak za chvíli, přátelé. Mějte pěkný ráno.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
2: Zprávy.
1: Hezké páteční ráno, máme přesně 7 hodin a jsou tu zprávy. Pražská policie pátrá po vážně nemocném muži, který nemluví česky, špatně se orientuje v prostoru a obtížně vnímá okolí. Ve středu odpoledne odešel z bydliště ve Strašnicích nakoupit a doteď se nevrátil. Rád cestuje hromadnou dopravou, může se pohybovat v parcích nebo nákupních centrech, může být ale kdekoliv. Informace o jeho místě pohybu přijme policie na lince 158. Téměř 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při dopravních nehodách, přijdou o život v zatáčkách. Podle analýzy Centra dopravního výzkumu zemřelo v letech 2021 až 2025 při nehodách v zatáčkách 137 motocyklistů, což představuje 38% všech obětí v této kategorii. Víc než 82% těchto smrtelných následků si motocyklisté přitom zavinili sami. Ve Francii už třetím týdnem pokračuje vlna veder, která začala 28. července. Oranžový stupeň pohotovosti a vysoké riziko požárů jsou vyhlášeny v 80 krajích. Na řadě míst zemi hasiči bojovali s požáry, z některých míst byly evakuovány stovky až tisíce lidí. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes bude usilovat o postup do finále trio českých oštěpařek a dva tyčkaři. Rozběhy čekají čtvrtkařské štafety.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem 26.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Praze se řeší nehoda na Mozartově ulici. V Červeném kostelci se bouralo v ulici 9 křížů. Nákladák tam narazil do autobusové zastávky a v Ostravě se srazili dva osobáky na Halasově ulici.
10: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať vám nevypálí rybník umělá inteligence, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
0: Dobré ráno, necelý 3 minuty po 7 hodině v pátek 14. srpna. Přátelé, máme tady poslední dva lístky na křest nový desky Ideál kapely Vypsaná fixa. Poslední dva lupeny na příští čtvrtek 20. srpna do areálu 7 v pražských Holičovicích. Pokud ty lístky chcete, napište si o ně buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Rozdáváme teď v pátek už v 7:30, takže máte poslední půl hodinku, tak to ještě stihněte. Dneska zatím nenapsalo moc zájemců, takže máte obrovskou šanci, že ty lístky dostanete zrovna vy. No a Zuzko, ty si říkala ve zprávách, hledá se muž, který nemluví česky, vypadá nemocně a obtížně vnímá okolí.
1: Ano.
0: To jsem já, už mě našli tím pádem, už nemusíte hledat.
1: Tak nemusíte hledat, dobrý.
0: Dobrý, já jsem tady a nemocně jsem, je mi
1: a
0: dobře.
1: A už nemluv radši.
0: Ale je mi špatně, už mlčím. Pojďme na Queeny, Bohemian Rhapsody.

Posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu v 7 hodin a 13 minut. Tohle byly Katapulti a v pořadí druhá píseň na v pořadí druhý studiový desce Rock Deluxe kapely Katapult. Pecka i celá deska vyšla v roce 1986, což dělá dneska v roce 2026 40 let, pokud dobře počítám. A my dneska 40 let týhletý placky oslavíme s naším Kamilem v jeho podcastu Deska měsíce. A na povídání o tomhle albu Kamil nebyl sám, měl to štěstí, že otec kapely, Olda Říha, který běžně nedává rozhovory a běžně nechodí do podcastů, si na vás a na Kamila udělal svůj čas a přišel si k nám povídat. Takže nový díl podcastu Deska měsíce o albu Rock Deluxe najdete nejenom jako zvukový záznam na našem kanále na Spotify, ale taky to celý hezky s barevným videem uvidíte na našem YouTubeovém kanálu. A dneska v 9 večer si desku Katapultu Rock Deluxe, která slaví 40 let od svého vzniku, pustíme na Rock Rádiu úplně celou. Tak si přes den pusťte podcast a v 9 večer u přijímačů se těšíme na slyšenou. A teď už další muzika. Calling wherever you will go na Rock Rádiu.

0: Darkness always wins. Temnota vždycky nakonec zvítězí, zpívají Hailstorm v pecce z loňského roku. Jestli je to pravda, na to si při pátečních vedrech a světle už odpovězte sami. Máme 7 hodin 22 minut, posloucháte Rokový rozjezd, kde jinde než na Rock Rádiu. No a dneska je pátek 14. srpna a slaví se Světový den plazů. To je den, který dneska budeme slavit úplně všichni, protože ty si, Zuzko, říkala, že bude až 32 stupňů.
1: Ano.
0: Takže se opět budeme plazit.
1: Přesně tak.
0: Cíplí.
1: Po těch pěti někde. Pivech, který nás čekají večer, minimálně pěti pivech.
0: Počkej, teď mluvíš za sebe nebo za všechny?
1: Za všechny ne, je pátek.
0: Tyjo, to bychom vlastně někdy mohli spočítat, kolik je průměrná spotřeba piva na jednoho našeho posluchače.
1: No, myslím si, že někteří nebudou ukazovat na sebe, tu spotřebu zvyšují.
0: Hej, ale ty by si fakt měla jako si to nějak pořešit a možná skočit do léčebny.
1: Ne,
0: trošku.
1: Já od pondělí držím dietu, takže s tím je konec. Já právě mám poslední 3 dny na to si ten život ještě trošku užít a pak to bude všechno v háji.
0: Od kterého pondělí?
1: Od toho, co teďka následuje. Takže jestli ti budu připadat trošku protivná, třeba příští týden nebo měsíc.
0: Jako víc než
1: nebo
0: dneska?
1: No, tak to bude tím.
0: Dobře. Tak v tom případě dneska teda speciálně Zuzka oslaví Světový den plazů a přes den se bude plazit díky vedru a večer se bude plazit díky poctivýmu pitnému režimu.
1: Těším se na to.
0: Vy se těšte taky, za chvíli se těšte na komunál a pecku pod maskou klauna.
2: Pomoc! Nemůžu dýchat. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Každý z nás je pod maskou klauna na Rock Rádiu s Komunálem minutku po půl osmí. Zuzko, seš pod maskou klauna nebo ty takhle chodíš nalíčená normálně?
1: Nenalíčená normálně naprosto. Bohužel takhle vypadám.
0: Ne, já myslím, že je to bohudík. Škoda, že si to posluchači nemůžou dneska po ránu vychutnat, ale můžou si aspoň vychutnat tvůj libej hlásek, protože si dáme další zprávy.
1: Jdu to naladit.
2: V pátek 14. srpna bude rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Ukrajina zaslala Rusku nabídku s návrhem, aby obě válčící strany zastavily útoky na civilní cíle v Černém moři. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. Hlášené narůstající útoky na plavidla a přístavy v regionu v poslední době vyvolaly obavy o globální dodávky potravin. Fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Stejným poměrem s ním před týdnem navzory přesilovce prohráli taky doma.
2: Rock Radio, počasí.
1: Dneska bude většinou jasno, nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme kolem 26.
2: Rock Radio, doprava.
1: Prostějově opatrně na Průmyslové ulici, srazily se tam dva osobáky a v Praze se stále řeší nehoda na Mozartově.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Slyšeli jste Zuzku a jí Istanbul, nebo co jsi tam říkala?
1: Já říkám Istanbul. Je to moderní teďka v téhle době.
0: Tak pojďme na Alanis Morissette.

0: Life is a funny way, život má vtipný cesty, my v češtině říkáme, cesty páně jsou nevyzpytatelné, což je pravda. 7 minut po 7:30 na Rock Rádiu Alanis Morissette v pátečním rokovém rozjezdu, přátelé. A my, jak tady zase celý ráno slibujeme, no ne celý ráno, ale slibujeme, že rozdáme poslední 2 lístky na vypsanou fixu na křest na příští čtvrtek do Prahy, do Holešovic. Kdo jste si napsal, z vás jsme vybrali jednoho šťastlivce, už tady máme na paškálu, jdeme mu volat. Takže jak říká Anabel, mobily do ručky a ukažte nám trošku nadšení.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
15: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: A v 7 hodin na 40 minut jsme zpátky a tentokrát voláme domů. IT volat domů do Českých Budějc Davidovi. Davide, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Čau, nazdar.
1: My tě zdravíme, prosím tě, ukaž mi jenom ještě, jak moc jsi nadšený, že jsi dneska konečně dostal lístky, když nám píšeš celý týden.
3: Hrozně moc, konečně to vyšlo, to je super.
1: Prosím tě, ty jsi psal, přítelkyně má narozeniny, tak by to k ním dostala. Myslel jsi ty lístky nebo jí přeješ nějaký hrozný věci?
3: Asi jenom lístky, uvidíme, jak bude zlobit dneska, no.
1: Jak dneska? To ti zlobí každý den, ne? Jenom dneska.
3: O, tak občas, jo.
1: A já vím, že se to jako běžně neříká, ale kolik přítelkyně bude? 15?
3: 29.
1: Jo, tak to je dobrý. Jestli 20, počkej, to má za rok 30, ty vado, to už by to příští rok chtělo něco většího, než jenom lístky na vypsanou fixu, čoveče.
3: Jak tomu ještě něco přihodím dneska?
1: Jo, máš, má je dneska ty narozky?
3: Dneska.
1: No tak to se úplně jako hodilo teda tím pádem, to jsme to hezky trefili. No a co máš pro ní, nebo že vlastně můžem to vůbec prozradit, neposlouchá nás náhodou?
3: Asi radši ne.
1: Dobře, tak to prozrazovat nebudem, takže David, dejme tomu, z Karlových Varů nám dneska volá a jeho přítel má dneska narozeniny, tak jsme to hezky jako vyrovnali a už to nepozná. Prosím tě, vypsaná fixa, jste velký fanoušci, nebo to je tak jako, že jsi zkusil napsat?
3: Tak občas na koncert jako zajedem. A je to vždycky jako super.
1: No, já bych totiž tady vypíchnul z tvýho profilu na Facebooku, jsem vyčenichal, že ty fotíš kapely, ty jezdíš na festiáky fotit. Fotil jsi i Fixu někdy?
3: Fixu jsem taky fotil, teď zrovna na Hradech a na Hluboký. A předtím jsem jí fotil ještě někde, nějaký festival.
1: Čověče, a proč chceš lístky na Fixu, když normálně se všude dostaneš s foťákem zadáčo?
3: A tak tohle to je zase něco jiného. Občas si rád zajdu jako nepracovat v vozovkách.
2: To bude pro přítelkyni speciální program, jakože lásko, pojď, budu fotit kapelu, užijeme si to.
3: Jo, přesně tak.
1: Hele, přítelkyně taky fotí nebo je jenom focená tebou?
3: Ne, to jenom doprovod.
1: Jenom doprovod, takže nefušuje do tohoto řemesla.
3: Ne.
1: Tak v tom případě to doufám ocení a fakt bude mít teda radost.
3: Tak uvidíme.
1: Davide, držíme palce, moc si to užijte s přítelkyní, klidně tam nafoť nějaký fotky, protože jsi profík, tak tam můžeš vyfotit sebe s přítelkyní, jak paříte. Moc si to užijte a zase se někdy ozvi.
3: Ozvu, moc děkuju, mějte se fajn.
2: Taky, ahoj.
3: Čau.
1: Hezký ráno, čau.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: No a od vypsaný fixy se přesuneme jenom kousek k dvojitýmu V. Dáme si jinou kapelu Valda Gang a jejich Svařák.

0: Za 9 minut odbije 8. hodina ranní na Rock Rádiu i všude jinde a tohle byly Paparouč, Lifeline, český čára života. Zuzko, já mám na tebe takovou otázku.
1: No.
0: Ty se učíš italsky.
1: No.
0: Projíždíš si Duolingo ze spoda i ze zhora každý den. Jak by se italsky řekl Marcel Herbolt?
1: Marcello Herbolto.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Sjezdci občas bývá potíž, třeba když po nich chcete pozvánku na nějaké závody, to z 90% přijde otázka. A co tam mám říct? No, vzhledem k tomu, že je to pozvánka na závody, tak asi nepotřebujete recept na guláš. Takže nejčastěji následuje odpověď. Víš co, já ti sepíšu takový body, ty z nich uděláš prostě tu pozvánku. Hlavně, ať je to přirozený. Jako bys třeba zval kámoše. Stejně tě podmáznu muzikou, takže pohodáč, jo? No a pak vám přijde třeba od Adama Lacka tohle.
4: Ahoj, je to tady. Po třech letech se vracím do Mostu. A víte, co si přeju ze všeho nejvíc? Zase slyšet české fanoušky a cítit jejich podporu. Domácí závod je vždycky pro mě nejdůležitější a je to něco výjimečného. A budu moc rád, když u toho budete i vy. Doufám, že se uvidíme na Czech Truck and NASCAR prý v Mostě. Jo, ještě mi tady píšou. A přijďte nás podpořit do Mostu. Ahoj. Bylo to dost autentické a přirozené?
3: Ale jo, já myslím, že to nakonec klaplo. Zapište si tedy za uši tradičně poslední srpnový víkend mostecké zastavení evropského šampionátu tahačů a k tomu vlastně už taky tradičně evropská série vozů NASCAR. A po oba dva dny salva čtyřech závodů, kde duní motory, kvílí gumy a adrenalin je na samém vrcholu. A věřte, že tam bude Adam Lacko úplně nejpřirozenější. Prostě bude full gas.
2: Rock Radio. Motokeci.

0: Pokračujeme v lekci italského jazyka. Tohle byla Maria od Blondý v 7 hodin 59 minut, kde jinde než na Rock Rádiu. Zuzko, chceš to nějak dopřeložit? Tak se řekne blondýnka italský.
1: To je brděl, to nevím.
0: To nevíš?
1: To bude nějak podobný, ne?
0: A tak maska, to víš?
1: Nevím.
0: Maria. Dobře, no, tak no, já ty italštinu už nechám.
1: Já se pokusím doučit do příště.
0: Vrátíme se do češtiny už za chvíli ve zprávách se Zuzkou a pak další slušná muzika, poslední společná hodinka, tak těšte se.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
8: Happysport.cz. Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál
8: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké ráno, máme krátce po 8, jdeme na zprávy. Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou ve čtvrtek v podvečer na několik hodin zastavilo v úseku Studénka a Jistebník stržené trakční vedení. Událost se stala při průjezdu vlaku. Na střeše jednoho z vagónů začaly hořet spadlé dráty. Na místo vyrazili hasiči správy železnic a bylo nutné evakovat zhruba 150 cestujících. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runway byl na 4,5 měsíce převedený na vedlejší. Druhá etapa modernizace začala na konci března a zahrnovala 14 stavebních a technologických projektů letiště za víc než 1 miliardu. Počet případů nákazy virem západonilské horečky v několika řeckých regionech, hlavně v Aténách, výrazně stoupá. Během uplynulého týdne bylo hlášeno 45 nových případů, čímž se celkový počet infekcí tímto virem od začátku letošní sezóny zvýšil na 110. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže.
12: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude většinou slunečno, nejvyšší teploty opět vysoko 27 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem 26.
13: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
14: Rock je slušná muzika.
12: Rock Radio. Doprava.
1: Stále si dejte pozor, v Červeném kostelce v ulici 9 křížů řeší se tam nehoda náklaďáku, který naboural do autobusové zastávky, a v Lipníku nad Bečvou se stala nehoda v ulici na Bečvě.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
16: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať i dneska přežijete ty pekelný hice, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
0: 8:04 v pátek 14. srpna. Jsme dlouhý, čověče.
1: No tak pojďme to pustit.
0: Ne, já jsem myslel, že ty řekneš ano, Honzo, seš dlouhej.
1: Ne, to nikdy neřeknu.
0: No tak dobře. V 8:30 výzva pro pandu, ta bude dlouhá. A potom se rozejdeme do svých domovů, my tady se Zuzkou, a vy budete smrdět do tří v práci ještě, tak to jsem chtěl říct. A zberu nesnášet zase. Pojďme si dát strejdu prota, bude nás slyšet.
16: Rock Radio.

0: Nazareti Dream On v 8 hodin a 11 minut u nás na Rock Rádiu. Mám tady teďka dědu, co vzpomíná, to ty, Zuzko, oceníš, ty už taky máš děravou paměť jak já. Mám tu rok 1999 s dnešním datem 14. srpna. Kapela Slipknot měla v Norwich v americkém Illinois v místních hudebninách naplánovanou podpisovou akci. A jestli víme, v jakých kostýmech Slipknoti vystupují, tak je jasný, že se na tu podpisovku museli oblíknout. Ale protože v krámě nebyla žádná šatna, tak se do těch svých masek a montérek oblíkali venku, vzadu za obchodem, který úplnou náhodou sousedil s klenotnictvím. A jak si tak oblíkají masky, náhodou kolem nich jeli bystrý policajti, kterým i hned došlo, že tato parta jde to klenotnictví vykrást. A vyskákali na celou kapelu a ve dvou je obklíčili, říkali prej kluci. Mm-hmm. Když jim Slipknoti teda vysvětlili, že opravdu nejsou místní zlodějský gang, ale kapela, že jsou jenom v maskách a že to je divadýlko a že mají vedle podpisovku, tak se jim teda nakonec policisti omluvili a osobně jim udělali bezpečnostní eskortu v těch dvou do toho klenotnictví, teda do těch hudebnin.
1: Krásný, na to se dá říct jenom jedno. Wow.
0: Děkuju. Rammsteini, Rádio, teď na rok. Rádio.

0: Die by the Blade a Beast in Black dohráli na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. A protože je pátek a dneska se koná Rock in ve Slavkově a my jsme tady celý týden slibovali, že jednomu z vás rozdáme lupeny, tak ty jedny teďka letěj v počtu 10 kusů za Katkou. Kátě, dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj.
0: My tě zdravíme a gratulujeme. Prosím tě, já jsem se tě jenom zapomněl zeptat. Odkud seš?
2: Já jsem z Benešovska.
0: Z Benešovska, tak to nemáš úplně do Slavkova, že by co by kamenem, ale musíš projet celou D1.
2: Ano, přesně tak.
0: Prosím tě, ty jsi nám poslala vzkaz a fotku. Psala si, zasílám fotku naší táborové partičky, se kterou pořádáme každoročně tábory pro děti v Jankově u Votic. Letos foceno při příležitosti rockového festivalu, který jsme si sami udělali pro pobavení naší táborové maličkosti. Co to bylo za rockový festival?
2: No, byl to spíš jakoby náš interní takovej večer, kdy prostě potřebujeme si taky trošku odfrknout od těch dětí, když jdou spinkat a pobavíme se jako my mezi sebou a uděláme si takový soutěže a pak se jde z klidu spát.
0: No a prosím tě, na té fotce je vás ale strašně moc, tak něco z toho jsou i účastníci toho tábora, nebo jste to všechno jenom vy vedoucí?
2: Ne, jsme to jenom my vedoucí, protože ten tábor je obrovský. Naše kapacita je kolem 230 dětí a my tam máme asi 45 výchovných pracovníků, takže proto tolik lidí.
0: Já jsem právě si říkal, že tam jste i jako věkově hodně jako rozložený od starších po nejmladší, že to je fakt docela velký mix, takže to jsou všechno lidi, kteří ten tábor dělají. A všichni jste teda velice hezky oblečený v kůži a černých barvách.
2: No, tak my jsme to tematicky věděli dopředu, tak jsme se na to připravili.
0: Až by se chtělo říct, že to možná není rockový festival, ale je to moc pěkný. Prosím tě, Kátě, dostala si 10 lístků na dnešní Rock in Slavkov, takže otázka jednoduchá zní. Jakých 9 dalších lidí vezmeš sebou a prosím tě, vyjmenuji je všechny?
2: Jako jmenuji se?
0: Jo, i s adresama,
1: ano,
0: prosím.
1: Ano, přesně tak, jméno, příjmení, adresu.
0: Ne, jenom řekni, s kým půjdeš.
2: Jdu s kamarádama vlastně...
1: To se je tak jméno, příjmení, adresu.
0: Ne, jenom řekni, s kým půjdeš.
2: Jdu s kamarádama vlastně to, co jsem stihla nějak od včera.

0: vlastně aktivovat všechny svoje kamarády kolem Brna a nahnat je na dnešní festiák. Ještě mi řekni jednu věc, byla jsi někdy na Rokinu ve Slavkově nebo někde jinde?
1: Ne, nikdy jsem tam nebyla, ale jako na jiných rokových festivalech jsem byla, ale tohle neznám vlastně a tak, mě to překvapilo.
0: Takže se těšíš.
1: Jo, moc.
0: No tak v tom případě si to moc užij, určitě se stavte u nás na stánku, dostanete tam od nás nějaký pěkný věci, někde tam odchyťte Kamila, pokud možno s celou partou udělejte si s ním fotku a jinak si užij celý festiák, dneska má být pěkně, takže ideální počasí a zase se někdy ozvi.
1: Super, děkuju moc, potěšili jste mě, mějte se krásně.
2: Tak jo, měj se, užijte si to, ahoj.
1: Taky, čauky.
0: Hezký ráno.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Já upřímně doufám, že Káťa nebude jediná, s kým se dneska uvidíme na Rokinech, teda se mnou a se Zuzkou. Ne, my tam nebudeme, ale jak jsem říkal, bude tam Kamil, budou tam naše hostesky, bude tam spousta kapel, muzika, pivo. Co víc si v tomhletom letním počasí přát, užijte si to. A za chvíli si užijte Aleše Brichtu u nás na Rock Rádiu s peckou Lidi jsou lidi.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
9: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Lidi jsou lidi, tvrdí Aleš Brichta na Rock Radio minutu po půl devátý. Je tady poslední sport tohoto týdne, říkám to správně, už nic nebude, viď? Potom žádný sporty ani nic takového. Vy to sice nevidíte, ale Zuzka kejvá, já jí musím vysvětlit, že v rádiu to není vidět. Pracuje jenom asi 15 let za mikrofonem, tak se to ještě nenaučila, ale zakejvej ještě. Hezky, hezky to děláš.
1: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Rock Radio Sport.
3: Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. V něm je čeká Glasgow Rangers. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes bude usilovat o postup do finále trio českých oštěpařek a dva tyčkaři. Rozběhy čekají taky čtvrtkařské štafety. A o druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů z Tak do finále se probojoval suverénně z třetího místa.
1: Rock Radio, doprava.
3: Písku se bouralo na Budějovické ulici v Praze, na Karlovarské a pozor v Modřicích na Brněnské.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Lordi, Hard Rock Hallelujah na Rock Rádiu v 8 hodin a 37 minut a dneska je pátek.
1: Rock Rádio, výzva pro pandu.
0: Kdybyste slyšeli nějaký vrznutí, tak se nebojte, ne, že bychom si tady se Zuzkou vrzli. Zuzka si vrzla sama, protože tady leze po stole, aby mě natočila.
2: To je moje koleno pravý.
0: Miluju to, kouleno. Přátelé, psala nám Petra, že se špatně seznamuje, že ve stejným nebo podobným věku jako já a také má problém sehnat nějakýho partnera a že teda zkoušela nějaký seznamky a že to je peklo. A psala mi, jestli s tím taky nemám nějaký zkušenosti a jestli bych o tom nechtěl napsat nějakou výzvu, že písničku nechá na mě. No tak netrvalo mi úplně dlouho, než jsem vymyslel to hlavní motto. Vzal jsem si na to song z krásného, co to je, 70-ková, 80-ková socialistická pop music, zpívající bubeník Vítě Vávra a jeho holky z Gimplu a zprasil jsem to do něčeho, za co mě zase všichni budou nenávidět. Zuzka kejvá, takže zaspíváme si.
2: Mám něco říkat, já jsem si zvykla už na tuhletu komunikaci mezi náma, stačí kejvnout.
0: Jo, ne, kejvej, to je super, v tom rádiu je to hodně vidět.
1: Výzva pro pandu.

0: Odezva pro pandu.
1: Tak Zuzko, oslovilo tě to?
2: Lepší než originál.
1: Tak to každopádně.
2: Pardon.
1: Já doufám, že si tohle to jsem ještě někdo pamatuje. Já jsem si ho vybavil, protože jsme ho měli na našem videu z maturáku, kde je takovej ten trapný úvod z té školy, že jak tam sedíš v lavicích a do toho tam hráli holky z Gimplu, protože jsme byli na Gimplu.
2: Jsi ale hrozně starý, teda ti řeknu.
1: No, my jsme to měli ještě na VHSkách. I když čeče, já jsem si tenkrát nechal vypálit jedno z prvních DVDček, takže to mám někde na dívku, který už určitě nefunguje.
2: Máme odpověď, proč si nemůžeš najít holku.
1: Protože jsem starý a hnusnej a tlustej.
2: Ne,
1: no,
2: to
1: by byla pravda. Každopádně já se těším na vaše komentáře, myslím, že jeden z prvních, který tam přistane, bude něco ve stylu: no a proč to nenapíšeš taky z pohledu těch ženských, proč to píšeš jenom z pohledu těch chlapů, vy chlapi jste na těch seznamkách slizký a hrozný, fuj.
2: Počkej, a nechtěli jsme pozdravit tu jednu tvojí kamarádku z Tinderu, jak se ti přestala ozývat?
1: Ne, nechtěli.
2: Jakže se jmenuje?
1: Ne, nechtěli jsme pozdravit nikoho, já na tyhle ty věci už kašlu.
2: Samozřejmě, nikdy si nebyl na Tinderu.
1: Ne. Každopádně další ptákovina zase za týden, přátelé, za chvíli jiné kafe a vzpomínky na budoucnost.
0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
6: Zach Wild a jeho Black Label Society,
5: veselá parta Aylstorm
6: i Američané Savatage a Testament,
5: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had.
7: Svazené víno červené.
6: Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz

0: Say just words to me, říkej mi jenom slova v 8 hodin 52 minut na Rock Rádiu od kapely Paradise Lost. Já si říkám, co jiného můžeš říkat než slova? My nic jiného neumíme, můžeme dělat zvuky. Jako...
1: Můžu kejvat, jako dělám celý ráno a ty mi za to nadáváš, že kejvu na mikrofon.
0: Já ti za to nenadávám, ty jsi největší kejválek, nejvíc sexy kejválek, jaký ho znám, opravdu. Super. Jako nikdy jsem nikoho neviděl tak sexy kejvat, jako to děláš ty.
1: Jo, dobře. No.
0: Já tě nemít, tak si tady ani nekejvnu.
1: Můžeme to už dneska ukončit.
0: Ano, prosím. Můžeme. Tak přátelé, dnešní rokový rozjezd končí, ještě stihneme jeden song, ale potom se s vámi na dobro rozloučíme, takže vám přejeme, užijte si dnešní rokin, případně pokud míříte na Magma Fest, kde se potkáte s Anabel, která se na nás dneska vyprdla, tak ji taky pozdravujte, co se do ní vejde, udělejte si s ní fotečky, případně se můžeme vidět někde jinde, no a zase v pondělí páček shledáček.
1: Já se neloučím, já tu jsem ještě.
0: Jo, ty máš ještě zprávy. No nic, tak já se přátelé loučím, mějte se hezky, mám pro vás překvapení, co se týče posledního songu a další překvápko samozřejmě bude, kdože s váma dneska bude další hodiny. Nechte se překvapit a hezký víkend. Čau.

0: Jarní letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou to další zprávy. Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. V půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Ve čtvrtek vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných, který dnes ráno snížili na druhý. Příslušník některého z bezpečnostních sborů rozbíjel minulý týden v pařížské ulici v centru Prahy auta. Generální inspekce bezpečnostních sborů teď hledá případné svědky a taky další poškozené. Mluvčí inspekce Jakub Augusta zatím nechtěl kvůli vyšetřování upřesnit, ve kterém ze sborů podezřelý muž pracuje. Ve Francii už třetím týdnem pokračuje vlna veder, která začala 28. července. Oranžový stupeň pohotovosti a vysoké riziko požárů jsou vyhlášeny v 80 krajích. Na řadě míst v zemi hasiči bojovali s požáry, z některých míst byly evakovány stovky až tisíce lidí. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes bude usilovat o postup do finále trio českých oštěpařek a dva tyčkaři. Rozběhy čekají taky čtvrtkařské štafety.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty vysoko 27 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme kolem 26.
14: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
15: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
12: Rock Radio. Doprava.
13: V Praze se srazila dodávka s osobákem na Dvořákově nábřeží. V Modřicích se stále řeší nehoda na Brněnské ulici a auto srazilo chodce na Budějovické ulici v Písku.
15: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
16: Dobré dopoledne vám z Rock Rádia přeje Martin Melicher. A on je tady zase a ještě o den dřív. Vždyť měl být o víkendu. No jo, rockeři, nebojte se, já jsem tady pro vás celých 6 hodin až do 3, což doufám, že vám udělalo ještě líp. Každopádně elektrický oběd, o něj nepřijdete. Samozřejmě nějaký info o rockové muzice taky bude. Já to nebudu zdržovat takhle na začátek. Joe Cocker, Offspring, ano, Panoptico, nech mi tu číslo.
12: Rokrádio.

0: Posloucháte rokový dopoledne s Martinem Melicherem, máme 9.18 a tohle je Nightwish, Over the Hills and Far Away. Úžasná píseň, no tak si poslechneme konec. Nightwish nikdy nesklamou určitě, no a rockeři, ať už děláte cokoliv, máme pořád léto. 14. srpna, věřím tomu, že většina z vás si vyčerpalo dovolenou, protože už se nám samozřejmě krátí dny, ale pořád sluníčka je hodně, hodně a samozřejmě tepla bude taky. Ať už jedete kamkoliv, třeba na vodu, jako jsem byl já, tak pamatujte, určitě se nelokejte z Vltavy, protože to vám taky může udělat velice špatně. A nebo to může být ten alkohol. Teď já upřímně nevím, jak to bylo. Blink 182, Limp Bizkit, nebo Harley, Strážní anděle, třeba pro případ, že byste se nalokali té Vltavy.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Co je? Funguj ty, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
7: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in. Bylo to jistý.
12: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Blank 182, I Miss You na Rock Rádiu s Martinem Melicherem. Rockeři Šňůra Festiáku Rockin Town jede dál. Dneska se uvidíme ve Slavkově. Těšte se na Lady Kate, Koblížky, Kokot Minute, Trautenberg, Horký Žeslíže a Traktor, který na Festiáku slaví 25 let na scéně. A nebude tam chybět samozřejmě náš tým, jak jinak Kamil, který vás Festiákem provede, a naše slušný holky, který vám přivezou náš slušný merch a budou pro vás mít i nějaký ty dárky. Ale to se samozřejmě dozvíte až na místě. Celý týden jste nám posílali fotky svých partiček, ale vyhrát mohla jen jedna. Odborná porota se rozhodla obdarovat Kačí, která napsala: zasílám fotku naší táborové partičky, se kterou pořádáme každoročně tábory pro děti v Jankově u Votic. Letos foceno při příležitosti rockového festivalu, který jsme si sami udělali pro pobavení naší táborové maličkosti. S její partičkou i s váma ostatníma se dneska uvidíme ve Slavkově.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a vážení posluchači, vy nikam neodcházejte. Mám tady Nirvánu, Raymond, Europe nebo škvor Síla starých vín.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevím.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit Vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokřtí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rock in Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Příští týden začnou schůzky šéfů jednotlivých rezortů s ministryní financí Alenou Schillerovou k podobě rozpočtu na příští rok. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Se Schillerovou jednal předseda vlády o plánech hospodaření na rok 2027 v tomto týdnu. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí pronikají bezpilotní letouny opakovaně. No a fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Stejným poměrem s ním před týdnem navzdory přesilovce prohráli také doma. V otroci mají i nadále šanci na podzimní účast v pohárech, můžou se ještě probojovat do konferenční ligy.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Jdeme na počasí na 14. srpna. Dneska jasno až skoro jasno, počítejte s tím. Denní maxima se budou pohybovat od 27 stupňů Celsia až po 31. Slabý vítr.
10: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
11: Rock je slušná muzika.
8: Rock Radio. Doprava.
9: Rockeři, ať už dneska jedete kamkoliv, jezděte opatrně, pruje se zvýšenou opatrností v Tuchoměřicích dvou havarovaných vozidel, tak určitě s tím počítejte. Mám tady D2, kilometr minus třetí až první ve směru Bratislava, silný provoz, to samý D5, 108 km až 108 a půl tý ve směru Rozvadov. No a na Pražském okruhu D0 až třetí kilometr ve směru na D1, silný provoz 2 km. Rokeři, ať už dneska jedete kamkoliv, jezděte opatrně.
12: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
8: Rock Radio. Rockový dopoledne.
9: Rokový odpoledne, chci říct dopoledne na Rock Radio s Martinem Melicherem, já jsem tady dneska za Kamila, máme 10.01, já rokeři doufám, že už se chystáte na ten svůj víkend. Pokud máte dovolenou a nebo prázdniny, tak určitě si to užívejte, máme krásně, teď už samozřejmě není tak hrozný vedro, jak bylo před pár dny. My si v téhle hodině dáme Police, mám tady pro vás Black Label Society, anebo Clash, Should I Stay or Should I Go, půjdeme opravdu do historie punku. No a samozřejmě tady ten den slaví taky 40 let Katapult, konkrétně od vydání desky, kterou možná znáte, o tom si řekneme za chvíli, samozřejmě, co dneska taky zahraje. Rock Radio.

0: Katapult, Neplač lásko, Neplač, Evka z roku 86. No a samozřejmě tahle úžasná kapela vydala desku, na který se vyskytla tahle píseň Rock Deluxe před dlouhými 40 lety. Původní deska, původní samozřejmě seznam skladeb, který byl na téhle desce, jich bylo 9, který končili právě touhle písní Neplač lásko. Potom bonus single k původní LP verzi byly další dvě, ty si tedy Povaha a Žil jsem jako boxer. No a potom na CD reedici se objevilo rovných 14 písní. Katapult se s sestavou určitě nemusím představovat. Oldřich Říha, Jiří Šindelář a Jaroslav Karlec, no a texty pomáhali napsat Pavel Půta, Pavel Vrba a Ladislav Vostárek. Rokeři, ale proč tohle všechno říkám? V 9 večer přehrajeme celou desku. Kamil si o desce povídal s Oldou Říhou z Katapultu ve svém podcastu Deska měsíce. Najdete ho mimo jiné i na YouTube. Pokračujeme teďko Presidents of the United States of America, Kabáti, Evanescence, Going Under.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na modernější metal. Jedničku mají Avenged Sevenfold s deskou Life is but a Dream z roku 2023. Dvojku dostali Bad Wolves a album Nation z roku 2019. Nebo můžete zvolit Parkway Drive a desku Darker Still z roku 2022. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album.

0: Fall to Pieces od Velvet Revolver z roku 2004, 10.36 na Rock Radio s Martinem. Rockeři, já doufám, že se dneska máte dobře, ať už dneska děláte cokoliv. Jak jsme tady avizovali na Rock Radio, tak je i rokový referendum na rockoviradio.cz. Hlasujete o desku, která vám zahraje zítra večer, takže máte v plánu určitě v éteru Rock Radio hodně, protože dneska večer, jak už jsem zmiňoval, zahrajou Katapulti s jejich deskou Rock Lux. No, my máme nějakých 20 minutek do konce hodiny, no a vy víte, co přichází ve všední den v 11. Od 11 do 12 máme elektrický oběd, to znamená, celá hodina je podle vás, takže už teďko můžete psát do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song.
1: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr konopiště. Lupení na Go Autu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
13: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
12: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Na boj proti suchu včetně nových přehrad chce vláda vynaložit 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Řekl to premiér Babiš. Od pondělí začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu. Podle opozice pozdě. Okénko letadla společnosti Ryanair při červencovém letu z Řecka do Německa rozbila odlomená část motoru. Zní závěr vyšetřovatelů z Amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Při nehodě, která se stala letos v červenci, cestujícího z Boeingu 737-800 téměř vysál pod tlak. No a fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zvítězili v Rize nad RFS 2-1 a stvrdili postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Úvodní domácí duel Severočeši před týdnem vyhráli 2-0. Jablonec se o účast v konferenční lize utká s Glasgow Rangers.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Jdeme na počasí. Dneska skoro jasno až polojasno. Denní maxima 27 až 31 stupňů Celsia. Slabý vítr. To máme na 14.8. a zítra v sobotu víkend začne jasno až skoro jasno, denní maxima 30 až 34, takže rokeři se na to určitě připravte.
12: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
13: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Jdeme na dopravu, jdeme do silnic, na silnici 37 v obci Jívoví ve Žďáru nad Sázavou. Nehoda, tak s tím počítejte. V ulici Podbřehy v obci Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, tak tam taky je nehoda, určitě s tím počítejte. No a mám tady ještě v ulici Utrati v Ústí nad Labem nehoda nákladního automobilu. Určitě se tomu vyhněte, pokud budete moct.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Rock Radio. Elektrický oběd.
11: Tak jsme se všichni dočkali, já jsem Martin Melicher, váš moderátor a průvodce dneska až do tří, ale nebudeme předbíhat, máme 11. hodinu, no a vy veteráni víte, je elektrický oběd, to znamená celá hodina je podle vás, pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song, já jsem zvědavej, co si k tomu obědu ještě nabídnete do těch uší. Každopádně nezdržuju, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley, o to si tady napsala Tereska, Teresko, já tě zdravím, no a samozřejmě posílám tady tu věc z roku 1980.

0: Komunál pod maskou klauna v rámci elektrického oběda od Kamči. Prosím, zahraj pod maskou klauna od Komunálu pro všechny, co potřebují zlepšit den. Kamčo, já moc děkuju za tuhle super zprávu, my pokračujeme, mám tady zprávu od Péti. Čus, můžu prosit zahrát něco od AC/DC a bude to pro mě, ať kilometry utíkají, a pak pro ženu Kačku a ještě pro tu bandu, co jsme v sobotu pařili. Díky, Čermi. Já tě zdravím, vybral jsem Jailbreak, úžasná věc od AC/DC, tak si ji pojďme společně užít.
1: Of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in.

0: Elektrický oběd s Martinem v plném proudu na Rock Rádiu. Já tady mám zprávu od Lenky. Zdravím, šlo by prosím zahrát píseň Nemo od Nightwish. Užíváme si poslední den dovolené a můj syn Filipek by ji rád slyšel. Děkuji a přeju všem hezký den. Lenka, Lenko, já tě zdravím. Filipkovi samozřejmě Nemo od Nightwish posílám, věc z roku 2004. Doufám, že se vám bude líbit. Užívejte poslední den dovolený. Rokeři, nebojte se, pište dál do Messengeru. Mám pro vás celou hodinu čistě podle vás.
1: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet? A v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej Had. Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej Had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.virava-letniparket.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.

rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Elektrický oběd na Rock Rádiu s Martinem. 11.31 jsme v polovině, no a celá hodina je podle vás, rockeři. Před 12. ještě půl hodinka, no a to znamená, že tady mám další zprávu od Jardy. Ahoj Martine, zdravím tě do éteru, Dimitri, a je pro tebe do studia a pro všechny, co poslouchají Super Rock Radio, hlavně pro všechny kluky, co jsou teď na poli od firmy Daň Hel. Děkuji, Jarda Kunt. Jardo, já tě zdravím. Jarda mi předtím napsal Dimitri Ázie. Pak se nad tím zamyslel, řekl si, Ježišmarja, ne, Ádie, Ázie, už jsem asi přepracovaný v ten pátek. Samozřejmě já tě zdravím, žádný Ádie ještě nebude teďko. Dimitri, píseň samozřejmě bude, teď jsem se trošku do toho zamotal, neboj se, vám to posílám, rokeři, všem, co dneska musíte makat.

Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd, 11.40 na Rock Radio, samozřejmě tady ve studiu Martin pro vás. My si teďko dáme něco pořádného. Mám tady od více lidí, že chtěli Rammsteiny, konkrétně Oslenda z roku 2019. Opravdu věc, která by nás i teďko předpoledne měla ještě pořádně nabudit, takže si pojďme společně užít. A nebojte se, rockeři, ještě pořád můžete psát do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Rock Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: happysport.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké poledne přeje David Račák. Banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční úvěry za 40 miliard korun. Ve srovnání s loňským červencem to znamená nárůst o 7%. Proti červnu se objem hypoték snížil o 17%. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,9%. Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách dnes a v sobotu nabídne odlišný pohled na historii. Organizátoři se odkloní od skutečného vývoje událostí po roce 1938 a návštěvníkům představí fiktivní scénář, ve kterém Československo odmítlo Mnichovskou dohodu a postavilo se Německu. No a o druhou českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Ve čtvrtek ovládla Barbora Sémanová závod na 200 metrů volný způsob. Stala se v této disciplíně evropskou šampionkou už po třetí.
10: Rock Radio. Počasí.
14: Co nás čeká dneska? Jasno až skoro jasno. Denní maxima 27 až 31 stupňů Celsia, slabý vítr. No a zítra víkend začíná jasnem až skoro jasnem. Denní maxima 30 až 34 bude takhle až do neděle, kde potom na západě odpoledne a večer v neděli možné bouřky, tak s tím rockeři počítejte.
15: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: Rock Radio, doprava.
14: Jdeme do ulic, v ulici Utrati v Ústí nad Labem nehoda nákladního automobilu pořád trvá, určitě s tím počítejte. V ulici Rohanské nábřeží v Praze taky nehoda, no a u obce Benešov na silnici 106 nehoda, překážka na vozovce. Rokeři, ať už dneska jedete kamkoliv, jezděte opatrně.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Rock Radio. Rockovej poraz.
14: Krásné poledne vám z Rock Rádia ze studia Praze přeje Martin Melicher, jsem váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska konkrétně až do 3, takže další 3 hodinky společně, měli jsme dopoledne, teďko odpoledne. Já tady pro vás mám nějaký nadupaný playlist, tak jak si ho zasloužíte samozřejmě na ten pátek, protože už jdeme do toho odpoledne, no a to znamená pro vás jediný volný víkend. Pokud ne, tak pamatujte, že já jsem v práci taky a že mě to mega baví, takže si dáme Cinderella Daniel Landa, Pain, Party in My Head. No a hned potom vás pozvu třeba na nějaký rockin.
12: Rock Radio.

0: Úžasná kapela Heart a jejich Alone z roku 1987, tohle byla Ann Wilson a Nancy Wilson, obě dvě kytaristky, samozřejmě nádherný hlas. Každopádně, rokeři, my pokračujeme, my si teďko dáme R.E.M. Losing My Religion in This Moment, Black Wedding s Robem Halfordem, anebo třeba hat-trick Nechte vlajky vlád. Takže pokud plánujete nějaký fotbalový meč, tak si myslím, že tohle je ideální píseň před.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Linkini Somewhere I Belong. No a vy určitě patříte na šňůru Rock in Town, protože ta jede dál. Dneska se vidíme ve Slavkově. Těšte se na Lady Kate, Koblížky, Kokot Minute, Trautenberg, Horký žeslíže a Traktor, který na festiáku slaví 25 let na scéně. No a nebude tam samozřejmě chybět náš tým Kamil, který vás festiákem provede, a naše slušný holky, který vám přivezou náš slušný merch a budou pro vás mít i nějaký ty dárky, ale to se samozřejmě dozvíte až na místě. Já nebudu předbíhat, celý týden jste nám posílali fotky svých partiček, ale vyhrát mohla jenom jedna. Odborná porota se rozhodla obdarovat Kačí, která napsala: zasílám fotku naší táborové partičky, se kterou pořádáme každoročně v tábory pro děti v Jankově u Votic. Letos foceno při příležitosti rokového festivalu, který jsme si sami udělali pro pobavení naší táborové maličkosti. S její partičkou i s váma ostatníma se dneska vidíme ve Slavkově, rokeři, tak s tím počítejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a co tu máme do konce hodiny? Rammstein, Twisted Sister, anebo třeba Vohnout a její Gastrosexuál.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
9: Zach Wild a jeho Black Label Society,
8: veselá parta Aylstorm
9: i Američané Savatage a Testament,
8: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
9: To je festival Rock Castle.
8: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
12: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirádio.cz.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké odpoledne přeje David Račák. V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Chorvatští hasiči od dnešní noci zasahují proti rozsáhlému požáru. Z místa muselo utéct 1000 lidí. Oběti na životech hlášené nejsou. Švédský parlament schválil snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 14, informovala o tom agentura AFP. Děje se tak jen měsíc před parlamentními volbami. Zákon vstoupí v platnost 10. září. No a soupeřem Jablonce v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy budou fotbalisté Glasgow Rangers. Jablonec do závěrečného play-off o hlavní fázi postoupil přes RFS Rigu. Severočeši rozhodující dvojzápas rozehrají za týden venku.
13: Radio. Počasí.
15: Jdeme na počasí na dnešek 14.8. Aktuálně máme kolem 29 stupňů, už jasno až skoro jasnodenní maxima 27 až 31. 31 konkrétně bude potom v Karlovarském kraji. Zítra a v neděli, jak to bude vypadat? No maxima až 34, jasno až skoro jasno. V neděli potom polojasno až oblačno, zejména na západě odpoledne a večer možné bouřky.
16: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
17: Rock je slušná muzika.
13: Rock Radio. Doprava.
15: V ulici Dornych v Brně nehoda, překážka, která může omezovat provoz. Potom tady máme na místní komunikaci Sedlice, část obce Němčice ve Strakonicích nehoda, tak pokud jedete tudy, tak určitě taky opatrně. Na silnici 43 potom v Brně překážka, která taky může samozřejmě omezovat provoz, 106 u Benešova, tam je to vždycky ucpaný, tak určitě rokeři, ať už jedete kamkoliv, jezděte opatrně.
17: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
15: Rokovej voraz s Martinem Melicherem jsem tady pro vás dneska až do 3 odpoledne. Já doufám, že se dneska máte dobře a že něco dobrýho podnikáte. Pokud jste v práci, tak vám držím palce. Pokud plánujete nějaký výlet, tak si to užijte, má být hezky. Já tady pro vás mám Queeny a Davida Bowieho, nebo Good Charlotte a Aerosmith, jenom takhle na začátek. No a dneska slaví 40 let jedna deska Rock Deluxe od skupiny Katapult. My si od ní něco pustíme, no a samozřejmě večer vás čeká úplně celá.
1: Rock Radio.

0: Katapult a jich nech to projít hlavou z desky Rock Deluxe, která dneska slaví 40 let od vydání, byla vydaná roku 86. No a samozřejmě v 9 večer přehráme celou tuhletu desku. Kamil si o desce povídal s Oldou Říhou, samozřejmě kytara a zpěvák Katapultu. Ve svém podcastu Deska měsíce najdete ho na YouTube, takže určitě pokud teďko od Rock Rádia neodcházejte, ale až někdy se to stane, tak určitě si tohle puste. Samozřejmě Oldřich Říha, Jiří Šindelář, Jaroslav Kadlec, no a texty psali Pavel Půta, Pavel Vrba a Ladislav Vostárek. No a tahle ta deska měla původně 9 písní, tohle byla 7, Nech to projít hlavou, kterou právě jejichž autorem byl Říha a Půta. No a potom bonus single k původní LP verzi byly další 2 a CD reedice je celých 14 písní. Dneska v 9 zahraje celá deska nepředušovaně a bez keců, tak určitě od Rock Rádia neodcházejte. My pokračujeme The Darkness, Znouzecnost anebo Red Hot Chili Peppers By The Way.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Chilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge, překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.

0: Mít se svým bratrem úspěšnou skupinu nebo podnikání může být někdy opravdu těžký, ale Liam a Noel Gallagherovi se potom dostali zpátky k sobě, no a tohle byla Champagne Supernova právě od jejich kapely Oasis z roku 95. My, rockeři, pokračujeme, máme 13.39, dáme si nějakou kulturu, no a samozřejmě do konce hodiny vás nemine pořádná rocková muzika, totiž vyhravili jsme tady Uriah Heep, Easy Livin', moje oblíbená Komunál pro tebe, dříve samozřejmě Komunální odpad, no a Kysáci Forever. Tak ať Forever posloucháte to Rock Radio.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
5: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej Had. Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej Had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

0: Dnešnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo a kvasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Tak co koupelna, hotová?
6: Sepeš.
5: Takže sprcháč, umyvadlo, záklop.
6: Jo, všechno hotový.
5: A co odvětrávání? Kde je větrák?
6: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
7: Ventilatory.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká republika má před sebou tropický víkend. V sobotu budou maximální teploty stoupat až k 36 stupňům a v neděli ještě o stupeň výše. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Kvůli panujícímu suchu platí upozornění na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. V půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Ve čtvrtek vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných, který dnes ráno snížili na druhý. No a tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošli bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár Sára Eraniová, Nicole Melicharová, Martinézová ve dvou setech.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jasno až skoro jasno dnes, denní maxima do 31 stupňů, no ale čeká nás tropický víkend. Jasno až skoro jasno, denní maxima 34 stupňů, v neděli potom až 36, polojasno až oblačno, zejména na západě odpoledne a večer možné bouřky, denní maxima 31-35 na Moravě až 37.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Jdeme do ulic, v ulici Vltavská v Praze, o nehoda dvou osobáků, tak s tím počítejte, když tak to objeďte. Směr Ostrava, exit 321D1, sjezd, havarovaný vozidlo, taky s tím počítejte. No a máme tady na silnici 38 v obci Jihlava nehoda, neprůjezdný jeden pruh. Rokeři, ať už jedete kamkoliv, jezděte opatrně.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Rockovej voraz na Rock Radio s Martinem Melicherem. Já jsem tady pro vás dneska až do tří, to znamená jdeme do finálový společný hodiny pro dnešek. Mám tady pro vás nálož rockový muziky Whitesnake, Vláďa Šafránek anebo Soilwork, Valleys of Gloom. No a jelikož máme pořád venku krásně a čekají nás ty tropický vedra, tak by to bylo fajn si něco naplánovat. Mám pro vás pozvánky na nějaký ten koncert, no a rockeři samozřejmě i motokeci vás neminou.
0: Rock Radio.

0: Rokovej voraz.
1: Moře jak zrcadlo je, když se nebe

0: Ročník 2006, Offspring, Can't Repeat. Úžasná věc tady na Rock Rádiu, no a rockeři, my pozvolna pokračujeme v mý poslední hodině s váma. Mám za chvíli motokeci, no a hned potom si dáme Luci, Černí anděle z roku 91. Já jsem avizoval, že vás pozvu na nějaký ten koncert, no a koukal jsem na jejich seznam, kde budou ještě do konce roku hrát, a vyhrabal jsem tady normálně, že budou předskokanovat Hollywood Vampires 6.9.2026, což je za necelý měsíc. Takže Johnny Depp, Joe Perry a samozřejmě Alice Cooper přijedou do sportovní haly Fortuna v Praze. No a Luci tam určitě můžete vidět. Vstupenky furt jsou, takže pokud byste měli zájem na tohle duo, tak určitě můžete. Jak už jsem sliboval, motokeci, no a po Luci Nightwish anebo Hollywood Undead.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mius SRO, Galva a Gemini.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
7: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
6: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
8: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: happysport.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jezdci občas bývá potíž, třeba když po nich chcete pozvánku na nějaké závody, to z 90% přijde otázka. A co tam mám říct? No, vzhledem k tomu, že je to pozvánka na závody, tak asi nepotřebujete recept na guláš. Takže nejčastěji následuje odpověď. Víš co, já ti sepíšu takový body, ty z nich uděláš prostě tu pozvánku. Hlavně, ať je to přirozený. Jako bys třeba zval kámoše. Stejně tě podmáznu muzikou, takže pohodáč, jo? No a pak vám přijde třeba od Adama Lacka tohle.
2: Ahoj, je to tady. Po třech letech se vracím do Mostu. A víte, co si přeju ze všeho nejvíc? Zase slyšet české fanoušky a cítit jejich podporu. Domácí závod je vždycky pro mě nejdůležitější a je to něco výjimečného. A budu moc rád, když u toho budete i vy. Doufám, že se uvidíme na Czech Truck and NASCAR Prix v Mostě. Jo, ještě mi tady píšou. A přijďte nás podpořit do Mostu. Ahoj. Bylo to dost autentické a přirozené?
1: Ale jo, já myslím, že to nakonec klaplo. Zapište si tedy za uši tradičně poslední srpnový víkend mostecké zastavení evropského šampionátu tahačů a k tomu vlastně už taky tradičně evropská série vozů NASCAR. A po oba dva dny salva čtyřech závodů, kde duní motory, kvílí gumy a adrenalin je na samém vrcholu. A věřte, že tam bude Adam Lacko úplně nejpřirozenější. Prostě bude full gas.
0: Rock Radio. Motokeci.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Nightwish, Bye Bye Beautiful z roku 2007. Vy posloucháte Rock Radio s Martinem, ale Martin už se loučí, protože naproti mě stojí Petr, ahoj.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Tak co, jak si tady dneska líbilo odpoledne?
0: Mega libový, měl jsem to jako samozřejmě víkendovou štaci, protože jsem tady byl už od 9, že?
1: To je pravda, ty
0: takže
1: brdě, to je
0: 6
1: pravda.
0: Hodinek. Ty jsi přinesl obídek hezky.
1: Já jsem si přinesl obídek, takže mě ještě čeká oběd. Samozřejmě v oběd 2:30, nic moc, ale tak prostě znáš to, no.
0: Taky musím dojet, taky musím dojet.
1: No, vidíš to.
0: Ale víš, co jsem si oblíbil? Já jsem si oblíbil takovou tu kuchyni Šmak, jestli víš.
1: Jo, to, ale ta je dobrá.
0: Někdy
1: ta je,
0: tam najdeš, já nemám rád moc ty knedlíky a takový ty těžký věci. Ale tam máš prostě tu kaši, tam máš tu rejži. Mega
1: no, jasně,
0: libový.
1: No jasně.
0: Hele, něco special na odpoledne, nebo dáme...
1: Hele, prostě klasika ne, já bych to viděl na klasiku jako vždycky.
0: Hele, bude krásně, bude vedro, rockeři, poslouchejte Rock Radio dál. My se uslyšíme zítra, ne, ale v neděli ráno, ano. Mějte se hezky. Čau.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna. To je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rock in konopiště 22. srpna. Amfiteátr Konopiště. Lupení na Go Autu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
16: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
15: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Různé druhy za 8,90. Avanty, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
5: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
4: Rock Radio. Zprávy.
6: Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tři nejvyšší stupně sucha panují na téměř 90% území Česka. Extrémní sucho je aktuálně na 60% území. Vyplývá to z dat portálu Intersucho. Podle bioklimatologů bude letošní rok patřit mezi ty nejsuší. Sucho, vysoké teploty a s tím související požáry trápí řadu zemí Evropy. Téměř 40% motorkářů zemře při nehodách v zatáčkách. Ukázala to analýza Centra dopravního výzkumu. Podle ní zemřelo v letech 2021 až 2025 při bouračkách v zatáčkách 137 motocyklistů. Kvůli tomu se instaluje speciální vodorovné značení. Po pilotním úseku u Červenohorského sedla se rozšiřuje i na Kokořínsko. S komplikacemi musí počítat cestující na trati mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku. Provoz na železnici zastaví na 5 dní výluka. Omezení potrvá od neděle 16. do čtvrtka 20. srpna. České dráhy v úseku zavedou náhradní autobusy. 12. srpna oslavili svůj svátek sloni a k oslavám se s mírným zpožděním připojí i pražská zoo. Ta si na zítřek připravila speciální program, který se odehraje v areálu Údolí slonů. Na co se můžeme těšit, výmluvčí zahrady Filip Pašek.
7: Výroba papíru ze sloního trusu a speciální koupání našich slonic Šanty a Gulab a taky oslava 50. narozenin právě slonice Šanty. Program začne v Údolí slonů už v 10.30, kdy předáme speciální dárek sloním samicím. V 11 hodin potom dostane dárek také sloní samec Maxim.
6: Detaily programu najdete na webu Zoo Praha. Tolik zprávy, pěkný den.
4: Rock Radio. Počasí.
8: Pěkný den opravdu je, protože máme kolem 29 stupňů v průměru a vypadá to, že všude svítí slunce a snad ani jeden mrak nad Českou republikou neplachtí. Možná, že nějaký je vidět jako za hranicema třeba kolem Liberce, ale v Česku zatím nic takového. V noci teplota ale klesne na pouhých 11 stupňů, že ten rozdíl mezi dnem a nocí je poměrně značný. A zítra, no tak to je prostě nádherný slunečný letní víkend. Teploty kolem 24 stupňů, možná nějaká vyšší oblačnost. Hlavně na západě Čech, ale jinak jasno, jasno a velmi teplo.
9: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
10: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D1 je docela dost velká kolona s docela dost velkou bouračkou. Na kilometru 207 ve směru na Ostravu. Neprůjezdnej levý jízdní pruh a 4 auta v sobě. Bejt váma, tak sjedu o pár kilometrů dřív. V ulici Dukelská v Bruntálu jsou sobě dva osobáky. Díky bohu, ale bez ranění už to tam ale asi začne štosovat. Bez kolony zatím nehoda na silnici 20 u Toužimy. To už se mohlo ale samozřejmě změnit. A poslední nehodu mám ještě hlášenou u Plzně na silnici 27. Osobák s nákladňákem tam jsou v sobě na místě akorát policie, tak když tak dbejte jejich pokynům.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
8: Tak rokový odpoledne je tady, páteční odpoledne je takový vždycky speciální, protože v tuhletu chvíli už vlastně přemýšlíme spíš, co nás čeká, než co máme za sebou. Tady na Rock Rádiu to platí zrovna tak. Kuba i Petr jsou na svých místech, no a pojďme se prostě tak hezky z toho pracovního týdne krásně přesunout na ten volný víkend.
10: Já s tou úplně souhlasím, ale jak nejlíp se přesunout, tak to je samozřejmě muzikou, že jo? A ideálně ještě tou rockovou muzikou. O tom nám taky zaspívají Crash Test Dummies, který už se teďka tady pode mnou rozjíždějí. Budou taky ale ještě Foo Fighters a Doga a možná i Blink 182, ale teďka už.

0: Blink 182 a jejich pecka What's My Age Again právě teďka dojela v 15 hodin a 17 minut a já si říkám, hele, já nevím, tak nechcete nějaký lísky.
1: Třeba. Já vím, že jo, prostě tady, hele, pátek, jako kdyby nestačilo, že je pátek a že už prostě nemůžeme do práce zítra, že no. Prostě je zase ten blbej víkend a my budeme muset být doma nebo na zahrádce a prostě věnovat se svým koníčkům pitomým, tak prostě pojďme si to zpříjemnit tím, že budeme rozdávat lísky. Hele, dneska tady máme poslední dva na tři sestry, který budou hrát na točníku u Beruna 22. srpna. Fotbalový hřiště, tam prostě budou tři ségry, skvělá muzika.
0: Bude tam s nima ještě Degradace a taky EEčka, takže to si rozhodně jako by nenechte ujít, jo. Hmm. Takže otevřete Facebook, tam si najděte zprávy a tam nám napište, proč je máme dát právě vám. A my tak za hodinku vybereme jedno z vás, kde od nás dostane, takže samozřejmě ještě přidejte telefonní číslo, ať vám odsud taky můžeme zavolat.
1: Rozdáváme tady každý den, takže ani dnešek není výjimkou a stejně tak není žádný překvapení, že za malou chvilku uslyšíte další věci. Teď třeba bude kapela Scarp a jejich milion důvodů, Europe a ta skvělá záležitost Final Countdown, kterou známe všichni z paměti. No a Guano Apes to celý otevřou za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Mike and the Mechanics, takovej jeden z takových těch 90-kových zásadních hitů Over My Shoulder. Koukat se přes rameno musí vlastně spousta muzikantů teďka poslední dobou, protože umělá inteligence dost jim jako dává na frak, nebo mohla by jim dávat na frak, ale teďka Spotify udělalo takovou jako zajímavý opatření. Ono označí všechny profily, které vlastně dávají hudbu, kterou vytvořila umělá inteligence, tak ji právě označí takovým štítkem.
1: No konečně,
0: no právě. A všechny tyhle ty, co budou takhle označený, že jsou udělaný v umělé inteligenci, tak nebudou, víš, jak když si třeba na Spotify necháš hrát automaticky, že ti to samo nabízí písničky. No tak ty z umělý inteligence se tam takhle nedostanou.
1: Správně.
0: Prostě ve chvíli, kdy chceš poslouchat hudbu od umělý inteligence, tak si ji musíš vyloženě vyhledat, najít, přejít přes tu značku, která ti ukáže, že je to umělá inteligence, a pak si to pustit. Takže si myslím, tím se dost jako minimalizuje veškerý poslech tohohle všeho.
1: Já si sám vzpomínám, že jednou jsem takhle poslouchal nějakou kapelu a úplně mě štvalo, že jsem to nepoznal.
0: No.
1: Ale já jsem ji prostě poslouchal jsem celý album a řekl jsem si, sakra, kdy mají nějaký koncert, já prostě na ně chci jít, víš co. No a hned jsem si zjistil, že to je celý AI. Prostě.
0: Právě, to je hrozný, jako hele, já jsem na to teďka koukal, prej jako legitimních skutečných písniček je na Spotify asi 100 milionů.
1: Ano.
0: No a těch od umělé inteligence asi 75 milionů.
1: Ježíš, už tolik
0: takže
1: za takhle krátkou
0: dobu. Takže skoro jedna ku jedný, je to skoro půl na půl. Takže teď to, jako ne, že by je vymazali, ale už nebudou moc být monetizovaný, takže z toho ty, jakoby tvůrci v uvozovkách, nedostanou žádný peníze. No a ještě se jim to nebude ukazovat v algoritmech, takže se na to nejspíš vykašlou a hudba snad bude konečně zase patřit lidem.
1: Správně, Spotify tohle to totiž už říkalo asi před rokem a půl, že tohle to něco takového udělají a konečně už se k tomu teda dostane. Takže my muzikanti, myslím, že i v ostatní máme radost.
0: Hlavně i my, co máme rádi pořádnou muziku. Hele, podívejte, my na Rock Radio rozhodně nebudeme nikdy hrát žádný AI. My tady hrajeme kapely jako Divokej byl, Stratovarius nebo Bad Wolves, hele.
1: No jedem.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
9: Zach Wild a jeho Black Label Society.
8: Veselá parta Aylstorm.
9: I Američané Savatage a Testament.
8: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
9: To je festival Rock Castle.
8: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
12: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had.
13: Svařené víno červené.
12: Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz
14: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
15: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit Vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít Blues Rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se Tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

0: Pretty Mates, Please Don't Leave Me, tahle ta záležitost původně od Johna Sykes se právě teďka dohrává na Rock Rádiu v podání právě kapely Pretty Mates.
1: A my se tady akorát bavíme o tom, jestli máme nějaký zajímavý hobby, nebo jestli máme kamarády, který mají nějaký zajímavý hobby. Hele, třeba zpěvačka z mojí kapely, tak ta má jako hobby kaligrafii. A ona prostě si koupila to ingoustový pero, si koupila a dělá taký to nádherný písmo.
0: Jo, že jako jo, píše hezky, tohle, píše. Jo, to je ale hezký.
1: A to je prostě úplně nádherný. Vždycky někomu dává přáníčko třeba k narozeninám, tak ho prostě napíše tady tím krásným písmem. Tak mě zajímalo, jestli třeba i naši posluchači mají nějaký takovýhle zajímavý jako hobby, který by třeba někoho jen tak úplně nenapadlo, víš.
0: Mě třeba jako napadlo mě v souvislosti s tímhle hobby, že já třeba rád koukám na videa, jak lidi právě takhle píšou nějaký jako zajímavý věci, nějakou kaligrafii. Mě to hrozně jako uklidňuje. Ale jako teď si nespomenu na nějaký hobby, ale vím, že můj kamarád třeba sbíral taky zajímavý věci. On sbíral pivní sklenice.
1: Jasně.
0: A musel kvůli tomu normálně u baráku přistavit další garáž.
1: Ty, ne kvůli auto, fakt, ale jo,
0: by měl kam dávat pivní sklenice. A myslím si, že už se na to vykašlal, protože prostě pak říkal, no on točí začal sbírat ještě Lego k tomu. Takže jako
1: tak
0: další
1: tak
0: garáž.
1: Tak si mohl tu garáž postavit, ne?
0: Aby měl kam dávat ty skleničky. No vidíš, a to by mohlo být jeho hobby, stavět garáže z Lega, aby měl kam dávat věci, co sbírá. Hele, vidíš to, tak já mu zavolám, možná, že to ještě tam je nějaká šance, to je dobrý.
1: Já si myslím, že by to šlo. Každopádně teďka už se vrhneme rovnou dál, čekají nás nějaký zprávy.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Některým obcím v Česku dochází voda ve studních. Důvodem je sucho. Samosprávy tak hledají řešení a obrací se třeba na správu státních hmotných rezerv. Tu žádají o zapůjčení cisteren. Dalším řešením jsou soukromé firmy, které vodu rozváží. Po plastice Rovnováha se rozpadlo další dílo sochaře Josefa Klimeše. Tentokrát v Mostě v parku Střed. Část objektu se sama odlomila a spadla na zem. Situací se zabývá mostecký magistrát. Okolí plastiky je kvůli bezpečnosti zabezpečeno pletivem. Oční ambulance po zatmění slunce kontaktovali lidé s potížemi. Pacienty přijali třeba oční pohotovosti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, na Bulovce nebo ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí v Praze. Očaři přitom varovali, že při dlouhodobém pohledu na zatmění hrozí bez ochranných pomůcek, v krajním případě i trvalé poškození sítnice. Jak už jsme vás informovali, kvůli požáru v chorvatském letovisku Omiš bylo evakuováno i 300 českých turistů. Někteří z nich už se ale mohli vrátit do hotelů, jak v České televizi řekla mluvčí ČEDOKu Klára Divíšková.
1: Okolí Omiše máme zhruba 30 klientů, všichni byli preventivně evakuováni místními záchrannými složkami do evakuačních center. Situace se pak následně stabilizovala a v tuto chvíli se všichni naši klienti mohou vrátit zpět do hotelu.
0: Plameny se ale hasičům stále nedaří zkrotit. V oblasti se navíc rozhořily další požáry. Situaci komplikuje sucho a vítr. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio,
2: počasí. Venku máme v průměru momentálně kolem 30 stupňů Celsia. Večer nám to padne asi na 11 a celá obloha zůstane úplně vymetená a bez mraků. Akorát na severu Čech si dejte pozor na vítr. Zítra budeme mít polojasno po celé České republice, ale hlavně ve středních Čechách a na západě bude opět docela silný vítr. Dejte si na něj pozor. Teploty se vyšplají dokonce až na 34 stupňů. Pršet ale nebude vůbec nikde.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Rock Radio, doprava. Pojďme se podívat na silnici a dálnice. Tak na silnici 9, která vede kolem Kojetic na Mělnicku, tak tam se srazilo osobní auto s motorkářem, pozor na to. V Chodově na západě Čech na Karlovarský, tak tam se srazily hned tři osobáky, dokonce se tam tvoří i kolona, která už má pár desítek metrů, takže tam radši se tomu vyhněte. Na příjezdu do Liberce od jihu po silnici 35, tak tam vzniknul požár motocyklu, asi se to tam taky ještě nějak řeší, tak abyste tam nevěli do toho nějak neopatrně. A pozor taky na D1 na 180. kilometru ve směru na Brno, tak tam bourali dva osobáky, tak se tomu radši vyhněte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rock Radio. Rockový odpoledne.
2: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhý hodinky. S Petr a i Kuba jsme na místě. Každopádně dneska rozdáváme zase nějaký dva lístky, tentokrát na tři sestry a už je opravdu poslední šance, jak se toho 22.8. na tento čín dostat.
4: Je to tam na fotbalovém hřišti, dokonce tam ještě bude taky kapela Degradace a dokonce i EEčka, takže nebude to žádný krátký večer, že prostě přijdete tam, poslechnete si prostě jednu kapelu a hned zas domů. Ne. Tady to bude opravdu stát za to celý večer, tak jestli tam chcete být, tak nám napište na Facebooku do zprávy Rock Radio, proč zrovna vy byste měli dostat tyhle ty lístky, no a my si s váma během téhle hodiny zavoláme, aby jsme si mohli pokecat, koho vemete sebou a takhle, no vždyť to znáte.
2: Teďka už se dáme samozřejmě muziku, hele, Within Temptation, taky Cedar, anebo Mr. Big, Just Take My Heart, už teď na rokovém odpolední.

0: Někdy příště, tak tohle to je samozřejmě Katapult, to je snad všem úplně jasný. No a vám je taky jasný, jak jste slyšeli znělku před touhletou skladbou, že to je právě deska měsíce. Bavíme se o albu Rock Deluxe od kapely Katapult z roku 1986.
1: Rock Deluxe je totiž jejich album, který je to druhý studiový album, který nahráli hnedka po tom prvním, protože oni potom měli strašně rychle zákaz hrát. Oni teda jako pořád sice koncertovali a nějaký pirátský nahrávky se dělali a takový, byl to vlastně takový jako jejich jediný způsob, jak vůbec tu muziku dostat mezi lidi, ale oni právě od ministra kultury tehdejšího měli právě zákaz hrát, jako jo.
0: No, někdy jsou prostě ty ministři, no, kultury takový, jako, nevím, no, ale o to se tady nebudeme přijít nějak. No, každopádně, oni vlastně, jak jsi říkal, to, ta jejich deska 2006, tak nejenom, že měli zákaz chodit do studia, ale vlastně nesměli vlastně ani v Praze vystupovat. A v roce 85 se konečně teda zase vrátili do studia a s vydavatelstvím Panton právě vydali tuhletu skladbu z nich, nebo tuhletu desku a právě Někdy příště je takový jako hlavní single, jak se říká. Tohle to celý, vlastně celou tu desku si můžete poslechnout dneska v 9 večer na Rock Rádiu a vlastně v sekci podcasty na našem webu máme taky povídání, kdy si právě Olda Říha, samozřejmě člověk neodmyslitelně spjatý s Katapultem, frontman, zpěvák, kytarista, tak si povídal s naším Kamelem právě o téhletý desce a to si můžete už teď poslechnout.
1: My jsme už na to koukali, na nějaký ty záběry a vypadá to, že vypadá to docela dost zajímavě, takže to rozhodně na těch stránkách nenechte ujít. Můžete si to dát třeba ke kafi nebo k nějakému obědu, anebo třeba k nějakému prvnímu černímu pivu. I to by se samozřejmě hodilo. Teďka už se ale rozhodně hodí další muzika, takže Rybičky, Akceptě nebo Eagle Eye Sherry už za chvíli.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagr.cz
9: Vše pro bagr.cz Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr.cz
11: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mijuš SRO, Galva a Gemini.
15: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
16: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
17: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou z

0: Nebeská prána od Rybiček 48, loňská záležitost, právě teď dohrává na Rock Radio, máme 16 hodin 38 minut a takový starý moudro praví, že když má kapela nebo prostě interpret píseň, která se dá hrát na svatbě a pak píseň, která se dá hrát na pohřbu, takže máte na dosmrti vystaráno a nikdy nebudete v ohladu. Tak k té nebeské práně přidáme vlastně ještě tu svatební hymnu a Rybičky to rozhodně splnili. Co my ale splníme je to, že my jsme slibovali, že budeme za malou chvíli rozdávat lísky na Tři sestry a to přesně uděláme.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. Bylo to jistý.
9: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze, v areálu 7, v Holešovicích, naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma Lukáš, který od nás zostává dva lístky na Tři sestry. Nazdar, Luky.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, jsme moc rádi, že dostáváš právě ty, protože ty si nám psal, že zrovna jedeš akorát ke Strejdovi a že by si mu to přidal k lahvince, tak už si to Strejdovi oznamoval, nebo to bude úplný překvapení?
2: Úplný překvapení. Já jsem se z toho probudil v autě, když jsme jeli z práce, tak jsem napsal a říkám, že by to byl super dárek, tak...
1: Hezky, hezky. A už jste takhle jako se Strejdou byli spolu někdy na koncertě, nebo půjdete poprvé společně?
2: To asi poprvé.
1: To je brďo, hezky, hezky. A jako Strejda má rád Tři sestry, myslíš, že je poslouchá?
2: Strejda určitě.
1: Hezky, hezky. No tak já doufám, že si to moc užijete. Hele, třeba nám potom pošli klidně nějakou fotku, jak jste si to užívali nebo tak, jo?
2: Dobrá, dobrá.
1: Dobrý, tak jo, Lukáši, moc gratulujeme a měj se hezky, ahoj.
2: Je taky, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Pokračujeme dál v naší odpolední rokový páteční krasojízdě. Nickelback, Kabáti, Sabaton a teď taky Škorpioni, You and I. Vy jste tam, my jsme tady, všechno je tak, jak má být právě dneska na Rock Rádiu.

0: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
6: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vedro a sucho vytváří ideální podmínky pro vosy. Populace i hnízda rychle rostou. Navíc teď díky počasí mají i dostatek dozrávajícího ovoce, což zvyšuje jejich aktivitu. Komplikace to ale přináší včelařům. Ti se letos s nájezdy vos na včelstva potýkají častěji než obvykle. A u tématu zůstaneme. Horké počasí si žádá osvěžení. Na stezce korunami stromů v Janských Lázních je proto ode dneška k dispozici pořádná sněhová nadílka. Kdo se z ní bude radovat nejvíc, ví mluvčí stezky Zdeněk Pop.
11: Medvědí sourozenci Alice a Michal si tak letos už po druhé budou moci ve sněhu hrát, hrabat se v něm nebo se jednoduše ochladit. Když dostali sníh poprvé, opravdu je to zaujalo a bylo krásné sledovat, jak si ho užívají. A tentokrát jsme nezapomněli ani na naše návštěvníky.
10: Část sněhu je totiž připravená taky přímo v areálu stezky. Pražské letiště Václava Havla dokončilo modernizaci hlavní dráhy. Rekonstrukce trvala více než 4 měsíce. Po tuto dobu letadla přistávala a vzlétala na vedlejší dráze, což kvůli hluku stěžovalo život obyvatelům okolních obcí. Nad těmi letouny létaly. Fotbalisté Hradce Králové si nechali kvůli účasti v evropských pohárech odložit další zápas. A to domácí utkání 5. ligového kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně odehrát v neděli 23. srpna. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Nejtepleji dneska není paradoxně na jižní Moravě, ale na severozápadě Čech, kolem Ústecka, tak tam rtuť vystoupá až na 32 stupňů. To jsou dnešní maxima, jinak průměrně kolem 29. Postupně budou teploty k večeru klesat, až v noci budou svoje minimum mít na průměrných 11 stupních. No a sobota vypadá tak, že bude zase velmi slunečno, mraků bude úplný minimum, když už tak hlavně na západě Čech, ale teploty můžou stoupat až k 35, to se týká hlavně Čech. Na Moravě tam bude třeba o stupeň míň, maximálně 34, ale zase úplně bez mráčku.
13: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
14: Rock je slušná muzika.
9: Rock Radio. Dobrava.
14: ještě si podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D11 na 3. kilometru ve směru na Hradec je neprůjezdnej levý jízdní pruh kvůli srážce dvou aut, takže tam počítejte s kolonou. V ulici Bratří Štefanů v Hradci mám tady hlášenou nehodu osobáku s cyklistou. Bohužel to je se zraněním na místě akorát záchranka. Dvě motorky do sebe narazily u Třeboně na silnici 23, tam si dejte pozor na bordel na silnici. A nakonec ještě v ulici Československé armády v Plané nad Lužnicí jsou v sobě dvě auta. Vypadá to zatím bez kolony, už se to ale klidně mohlo změnit.
15: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
12: 3 minuty po 17. znamená, že rokový odpoledne je tady pořád s váma. Kuba i Petr jsou na svých místech a dneska speciálně slaví svátek Alani. Takže všichni Alani, všechno nejlepší.
14: Alana žádnýho neznám, akorát znám jednu postavu z filmu, která se jmenovala Alan, ale...
12: Myslíš
14: ale,
12: z 2,5 chlapa?
14: Ne, myslím z toho, z Hangover filmu.
12: Jo, taky Alan, no jasně,
14: ano, to víš,
12: jo.
14: Byl taky Alan.
12: Můj bratranec se chvíli jmenoval Alan.
14: A proč už se tak nemenuje?
12: No, protože oni zjistili, to je taková složitější, já ti to pak řeknu, já to nemůžu říkat do rádia.
14: Jo,
12: no, ale kolku se tak jmenoval, než mu bylo třeba půl roku, pak se musel přejmenovat.
14: A je to udělali omylem chybu v tečce někde, ne?
12: No,
14: nebo
12: udělali,
14: v desetinný čárce.
12: No, v podstatě, já ti to pak řeknu, to nemůžu do rádia říkat.
14: Dobře, dobře. Co ale v rádiu dělat můžeme, tak to je pouštět muziku. Čekají nás Him, taky Ozzy Osbourne z Little Ford, ale teďka už tady rozjíždějí Umf a jejich Agn Auf. Pojďme na to.

0: Dimitri a Traktor se dneska spolu opravdu cítěj živí, dohrávají nám v 17 hodin a 18 minut na Rock Rádiu. A my jsme zase rozdávali 10 lístků, tentokrát je od nás dostala Káťa, jestli se nepletu.
1: Kačí
0: je od nás dostala, protože jsme rozdávali zase 10 lístků na Rock In, který se právě teďka děje ve Slavkově.
1: Tam hraje třeba kapela Lady Kate, Koblížci, Kokotminy, Trautenberg, Horký žeslíže a taky Traktor. No, jsem chtěl říct jako třeba, ale vlastně tyhle ty všichni tam hrajou. No a pozor, vy jste totiž posílali fotky vaší party, abyste mohli vyhrát 10 lístků, ale tady bychom jich museli poslat aspoň 50, protože nevím, Peťo, jestli jsi viděl tu fotku, ale tam jich je opravdu jako hrozně moc. Ale pozor, jako na našem Facebooku můžete tuhle tu fotku vidět a tam prostě někteří jsou oblečeni jako kysáci, je tam Freddie Mercury, je tam spousta, já nevím, něco mezi Axlem, nevím, AC/DC, vidím tam, jako každý má číro nebo nějaký šátek, síťovaný punčochy, prostě hodně rocková parta. Takže komu jinému jsme mohli ty lístky dát, to je jasný.
0: To prostě byla úplně jasná výhra, ale nebojte se, oni ještě ty rokyny nějaký budou, já si myslím, že ještě bude příležitost takovýhle lístky dostat.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Billy Idol nám poví pohádku, kam ten rebel jel. Škvoři, tak ty si... to byl bej vtip, bej, rebel jel. No nic.
0: Když to je parketa, Kuba.
1: Jo, to je takový. Hele, je pátek, co po mně chceš.
0: aspoň to nejsou vtipy, tak jako na hraně.
1: To je pravda, od toho je tady škvor. Každopádně, no, tady na tohle nebudu dělat. Come as you are. To je Nirvana za chvilku.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
5: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Billy Idol Rebel jel, tak nedozvěděli jsme se, kam dojel, ale rozhodně dojel až na Rock Radio.
1: To ano, je samozřejmě, pravda,
0: máme
1: pravda.
0: 17 hodin 35 minut a já budu jako ten Rebel a taky někam pojedu asi, pomalu.
1: Pojedeš normálně do...
0: No, pojedu přesně tam, jak říkáš, no, je totiž za...
1: Pryč.
0: No, máme vlastně dneska už poslední den tý naší záskokový práce tady za pana kapitána, který si užívá samozřejmě na moři, jak jinak, než na moři si může pan kapitán užívat. A my jsme tady s radostí mohli trávit víc než týden, vlastně prakticky 2 týdny, že jsme tady s váma dělali Rok na přání a povídali jsme si s váma, plnili jsme vám přání hudební a možná i nějaký jiný. No a dneska poslední šichtu takovouhle má před sebou Péťa, že jo?
1: Je to je to tak, ale určitě to zvládnu, myslím si, že úplně v pohodě. Hmm. Vy už samozřejmě můžete pomalu psát a už i volat, jsem normálně tady, takže rozhodně mi zavolejte, co byste si v příštích 2 hodinkách chtěli nechat zahrát, jsem tady pro vás.
0: Skvělý, já naopak ne, já už teďka mizím, já tady rozhodně pro vás nebudu, když byste volali nebo něco, tak já tady prostě nejsem, nejdřív zase v pondělí nebo v úterý, vlastně ani nevím. Každopádně dáme si Halloweeny, bude taky Genesis, Kissing Dynamite nás čeká už za chvilku, ale teď už Vaňasovy věci a slečna Anna je za vodou.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory/vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory/vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
10: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz, partner pro vaši zahradu.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se Tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Rascal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: happysport.cz.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Česko dál bojuje se suchem a města kvůli tomu zavádí řadu opatření. Mezi ně patří třeba zákaz odběru vody. K němu přistoupil i mladoboleslavský magistrát. Lidé nesmí brát vodu z klenice a jejich přítoků. Zákaz platí do odvolání a je platný v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav. Ředitelství silnic a dálnic opravuje betonový povrch na Pražském okruhu. Jde o úsek mezi sjezdem u Vesce a napojením na D1 u Modletic. Povrch je zhruba v polovině 30-leté technické životnosti. U Vnorov na Hodonínsku pokračuje významná stavební akce. Vzniká tam nová lávka přes řeku Moravu, která je součástí rozvoje okolí Baťova kanálu. Jak práce na stavbě pokračují, řekne za Jihomoravský kraj Petr Holeček.
15: Stavba nové lávky dosáhla důležitého milníku, když tuto středu obří jeřáb úspěšně instaloval tři části ocelového oblouku, z níž každá měří 20 metrů a váží 14 tun. Tato klíčová konstrukce lávky, spolufinancovaná EU, zajistí oddělené pruhy pro pěší a cyklisty,
14: kteří se budou moci mezi oběma břehy pohybovat snadno a rychle. Těšit se na to můžou příští rok v březnu. Triatlonový závod Ironman v Hradci Králové od dneška omezí provoz ve městě. Až do neděle uzavře řadu ulic a dotkne se i 14 linek MHD, pěších nebo cyklistů. Do Hradce dorazilo na 3,5 tisíce závodníků z 45 zemí světa. Utkají se v plavání, jízdě na kole a běhu. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
13: Rock Radio, počasí.
16: Venku máme momentálně kolem 29 stupňů a už to půjde jen a jen dolů. Spadne to asi na 11 stupňů večer, jak máme jasno po celé České republice, bude tomu i celý večer a taky celou noc. Zítra nás čeká polojasno, hlavně na jihu a na severu, jinak celá Morava by měla být bez mráčku. Dejte si ale pozor na poměrně silný vítr, hlavně v západních Čechách a taky ve středních Čechách a v Praze. Teploty zítra se budou pohybovat až kolem 34 stupňů a večer nám to padne asi na 13.
17: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
18: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
13: Rock Radio. Doprava.
16: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D10 na 42. kilometru směrem na Turnov vás bude čekat srážka dvou osobáků. Dejte si na to pozor, je tam už docela dost velká kolona. Na silnici 19 u Nezvěstic, tak tam zase narazil osobák do stromu. Na místě akorát záchranka, je kolem toho dost nepříjemná situace, tak si tomu radši vyhněte. Na silnici 24 u Třeboně vás zase bude čekat srážka osobáku s motorkou. Pozor na to. A ještě tam mám jednu nehodu z D2 směrem na Brno. První kilometr, nákladák a osobák v sobě, prosím vás, bacha, bacha.
19: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
16: Tak jo, kamarádi, je to tady 18 hodin a 3 minuty, jak by řekl kapitán, johoho! Vyrážíme, rok na přání je tady, kapitán tady samozřejmě bohužel ještě není, ale od pondělka už ho tady budete mít, nebojte. Zatím tady budu já, Petr, a vrhneme se rovnou na to. Začneme Green Day a jejich Wake Me Up When September Ends, ať se nám ten rok na přání hezky rozjede. A hnedka potom nás bude čekat Proteus a jeho pecka Wellerman. To bude posílat Terka, která bude dělat piráta na pohádkový cestě zítra, tak si myslela, že to je takový jako fakt ideální, co jí mělo zahrát. Teresko, vybrala to perfektně.

Proteus nám právě teďka dohrál s jeho peckou Wellerman a já si myslím, že v roku na přání můžeme zase rovnou pokračovat. Čekají nás The Who a Alice in Chains s jejich peckou This is Mongol a hnedka potom si dáme jedny Volbeat. Ty se posílám Michal pro všechny kulatý lopaty, pro všechny, ať mají pevný nervy, že zrovna akorát jede na jich, tak doufám, že cesta půjde hezky podle plánu, Michale.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Pomoc! Nemůžu dýchat.
3: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 18 minut a právě teď 23 minut k tomu. Myslím si, že na čase v roku na přání pokračovala, vidíte to, málem jsem řekl v rokovým odpoledni. Každopádně čeká nás AC/DC a jejich Hell's Bells, který už se teďka tady pod mým hlasem rozjíždí. A my si, a hnedka potom nás bude čekat Panoptiko a jejich poslední tango. To bude posílat Fíla do jeho oblíbeného spůdky Palma. Prý je to takový jejich ráj, takže zdravím celou bandu do Palmy a užijte si do Panoptiko. Teďka už ale Hell's Bells.

Na Rock Radio nám právě dohráli Panoptiko s jejich posledním tangem. Doufám ale, že od toho ještě od nich uslyšíme taky víc. Každopádně další nás čekají New Radicals a You Get What You Give. A hnedka potom tady mám jednu prosbu o traktory. Posílá totiž Adam pro jeho kamarádku do Kroměříže, že prej ať to tam bez něj ještě pár dní vydrží, když je takhle statečná, takže doufám, že to rozhodně zvládneš a užij si tady ty traktory. 5x5 je to tvoje.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
10: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
9: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
10: To je festival Rock Castle.
9: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
11: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr de Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
12: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Traktoři s jejich peckou 5x5 je 25 právě teďka v Rock Radio dohráli. Budeme pokračovat s Eagles a jejich peckou Hotel California a hnedka potom budou Morčata na útěku a jejich pecka Vladislav. Tohle to posílá Radek, protože jim prej zítra končí dovolená, tak prej ať si ještě užijou. Takže Kobylkovi všechny vás moc pozdravuju.

Dohráli nám Morčata na útěku a pojďme dál. Čeká nás Battle Beast a taky Here We Are. Na to se docela těším, teprve rock stará pecka. A hnedka potom budou Merciful Fate a jejich pecka Evil. To je to posílá Škodák pro dobrou náladu. Škodáku, to si trefil přesně.

První hodinku roku na přání máme úspěšně za sebou. Já si myslím, že normálně na čase pokračovat dál. Mercyful Fate nám dohráli s jejich peckou Evil a hnedka se vrhneme dál. Budou Queeni a The Show Must Go On. Myslím si, že to je nám prosto perfektní zrovna teďka. A hnedka potom nás budou čekat Papa Roach a jejich pecka Scars. To posílá Michal, který zrovna sedí na zahrádce, tak doufám, že tam teď místo sezení bude pořádně tancovat. Že jo, Míšo?

Papa Rouš a jejich pecka Scars nám právě teďka dojeli a pokračujeme dál. Gamma Ray nás čeká, jejich pecka Send Me a Sign z roku 99 a hnedka potom si dáme jednou Jonathana Davise. Tohle to zase posílá Mirek na kiosek u dvou přátel v Netolicích a taky mě poprosil, abych Jardovi popřál k narozeninám. Doufám, že mají ten voholený prák, jak si psal a pořádně si, Mirku, tady to užijte.

Právě nám nahrál Jonathan Davis s peckou What It Is a teďka nás budou od Karolíny, která to prej posílá mně a taky všem do rádia a všem, co poslouchají hlavně. Nás budou čekat Rammstein a jejich pecka Zensucht. Doufám, že to pořádně užijete. Jedem, ne?

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bards.cz.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
6: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Pokračujeme na Rock Radio dál. Čekají nás Kisáci a jejich I Was Made For Loving You, Baby. Na to se docela dost těším, pecka z roku 79. A hnedka potom bude Dušan ze Znojma posílat pro svoji životní lásku Libušku, Kašpárka v rohlíku a jejich pecku Čůrej. Já doufám, že si tohleto pořádně užijete oba dva, mějte se furt tak rádi, jo?

pokračujeme v naší krasojízdě dále po Kašpárku v Rohlíku. Čekají nás Hubesteng a jejich pecka The Reason. Tu mám strašně, strašně rád, tak jsem rád, že ji můžu i dneska zahrát. A hnedka potom bude ještě snad víc moje oblíbená písnička Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing. Tohle to bude posílat Kuba pro Káťu k narozeninám, takže Káťo, všechno nejlepší, ne? Wanna Miss a Thing. Tohle to bude posílat Kuba pro Káťu k narozeninám, takže Káťo, všechno nejlepší, ne?

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: A jedeme v roku na přání dál. Čeká nás Metallica, jejich pecka Enter Sandman. Jedná se z nejslavnějších vodních, takže je mi naprosto jasný, že si to užijete. A hnedka potom pojedou Maidni a jejich Rainmaker. To je to asi posílá Jirka pro všechny, kteří už se těšejí, až trošku zaprší, že už prej to sucho nemůže vydržet, tak ho prej zalejvá teďka aspoň na zahradě pivem. Jirko, naprosto ti rozumím, tak jedem na to, ne?

nám právě teďka skončily a čekají nás poslední dvě pecky tady toho roku na přání. Jednu máte od rádia, která je to od Steel Panther, pecka s názvem Fat Girl, doufám, že si ji užijete pořádně. No a hnedka potom vám posílám jednu já. Budou to Architekti a jejich pecka Curse, takže doufám, že si tady tu neslučkej nášlap pořádně užijete. Užijete si hlavně celý víkend a uslyšíme se zase klasicky pondělí o tří, jo? Tak čus!

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jezdci občas bývá potíž, třeba když po nich chcete pozvánku na nějaké závody, to z 90% přijde otázka. A co tam mám říct? No, vzhledem k tomu, že je to pozvánka na závody, tak asi nepotřebujete recept na guláš. Takže nejčastěji následuje odpověď. Víš co, já ti sepíšu takový body, ty z nich uděláš prostě tu pozvánku. Hlavně, ať je to přirozený. Jako bys třeba zval kámoše. Stejně tě podmáznu muzikou, takže pohodáč, jo? No a pak vám přijde třeba od Adama Lacka tohle.
2: Ahoj, je to tady. Po třech letech se vracím do Mostu. A víte, co si přeju ze všeho nejvíc? Zase slyšet české fanoušky a cítit jejich podporu. Domácí závod je vždycky pro mě nejdůležitější a je to něco výjimečného. A budu moc rád, když u toho budete i vy. Doufám, že se uvidíme na Czech Truck and NASCAR prý v Mostě. Jo, ještě mi tady píšou. A přijďte nás podpořit do Mostu. Ahoj. Bylo to dost autentické a přirozené?
1: Ale jo, já myslím, že to nakonec klaplo. Zapište si tedy za uši tradičně poslední srpnový víkend mostecké zastavení evropského šampionátu tahačů a k tomu vlastně už taky tradičně evropská série vozů NASCAR a po oba dva dny salva čtyřech závodů, kde duní motory, kvílí gumy a adrenalin je na samém vrcholu. A věřte, že tam bude Adam Lacko úplně nejpřirozenější. Prostě bude full gas.
0: Rock Radio. Motokeci.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou z...

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: our thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Rock, rock, rock radio.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splá.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším.

Stella. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůžeš napsat magor.
2: Poloviční blázen bych napsal.
3: Doktor říká, že je momentálně zavostalý.
1: Mentálně. A to by šlo. Jano, napiš to.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den, já jsem inženýr Králík.
2: Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No.
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co je to tady za hnusnou máničku?
2: Myslíš Gagarinova bratra?
0: Rock Rádio. Konec legrace.